0: Rich Kovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Rich Kovošrot. www.vašesběrna.cz.
1: Haló, rodiny! Máte zájem využívat slevy z oblasti kultury, sportu, nákupů a volnočasových aktivit? Právě pro vás, milé rodiny, jsou tu rodinné pasy CZ.
2: Haló, seniori, líbilo by se vám mít slevy 5 až 50% na zdravotnictví, lázeňství, cestování, stravování a mnoho dalšího? Právě pro vás, naši milí, už od 55 let, jsou tu senior pasy CZ.
1: Stačí jednoduchá registrace zdarma na www.seniorpasy.cz a rodinné pasy CZ a už to frčí.
2: Rodinné pasy a senior pasy CZ. Projekty spolufinancované Středočeským krajem.
3: Máš zdravotní problémy? Nebo chceš preventivně pečovat o své tělo? Sportuješ? Hubneš? Chceš být větší? Jsme PT Servis, plzeňská firma se sportovní výživou. Nabízíme zkušenosti, poradenství a osobní přístup. Registruj se na ptservis.cz a nebo přijď omrknout nejširší výběr do naší prodejny v Plzni na Doubravce, v ulici Na Dlouhých. P jako Pavel, T jako Trampota. PT Servis.cz.

Zakončete léto u skleničky dobrého vína v Čejkovicích. Vinaři vám 29. srpna otevřou dveře svých vinařství. Čekají vás degustace, prohlídky a jedinečná atmosféra Jižní Moravy. Přijeďte ochutnat, objevovat a užít si den otevřených sklepů v Čejkovicích. www.vinoschejkovic.cz

Zakončete léto u skleničky dobrého vína v Čejkovicích. Vinaři vám 29. srpna otevřou dveře svých vinařství. Čekají vás degustace, prohlídky a jedinečná atmosféra Jižní Moravy. Přijeďte ochutnat, objevovat a užít si den otevřených sklepů v Čejkovicích. www.vinoschejkovic.cz

Zakončete léto u skleničky dobrého vína v Čejkovicích. Vinaři vám 29. srpna otevřou dveře svých vinařství. Čekají vás degustace, prohlídky a jedinečná atmosféra Jižní Moravy. Přijeďte ochutnat, objevovat a užít si den otevřených sklepů v Čejkovicích. www.vinoschejkovic.cz

0: Halo, rodiny! Máte zájem využívat slevy z oblasti kultury, sportu, nákupů a volnočasových aktivit? Právě pro vás, milé rodiny, jsou tu rodinné pasy CZ.
1: Halo, seniori, líbilo by se vám mít slevy 5 až 50% na zdravotnictví, lázeňství, cestování, stravování a mnoho dalšího? Právě pro vás, naši milí, už od 55 let, jsou tu senior pasy CZ.
0: Stačí jednoduchá registrace zdarma na www.seniorpasy.cz a rodinnépasy.cz a už to frčí.
1: Rodinné pasy a seniorpasy.cz. Projekty spolufinancované Středočeským krajem.
2: Ryčny Kovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Ryčny Kovošrot. www.vašesběrna.cz.

slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám. Hit Radio.

0: Máš zdravotní problémy? Nebo chceš preventivně pečovat o své tělo? Sportuješ? Hubneš? Chceš být větší? Jsme PT Service, plzeňská firma se sportovní výživou. Nabízíme zkušenosti, poradenství a osobní přístup. Registruj se na ptservice.cz anebo přijď omrknout nejširší výběr do naší prodejny v Plzni na Doubravce v ulici Na Dlouhých. P jako Pavel, T jako Trampota. ptservice.cz.
1: Haló, rodiny! Máte zájem využívat slevy z oblasti kultury, sportu, nákupů a volnočasových aktivit? Právě pro vás, milé rodiny, jsou tu rodinné pasy CZ.
2: Haló, seniori, líbilo by se vám mít slevy 5 až 50% na zdravotnictví, lázeňství, cestování, stravování a mnoho dalšího? Právě pro vás, naši milí, už od 55 let, jsou tu seniorpasy CZ.
1: Stačí jednoduchá registrace zdarma na www.seniorpasy.cz a rodinné pasy CZ a už to frčí.
2: Rodinné pasy a seniorpasy CZ. Projekty spolufinancované Středočeským krajem.
3: Hi, this is Ed Sheeran.
4: Hi, this is Madonna.
5: Mami, proč máme všechno od konceptu?
6: To jen se zeptej, tatínka.
7: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
8: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
9: On air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
10: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Český pracovní trh rychle stárne. Šedesátníků je mezi pracujícími a lidmi hledajícími práci už přes 640 tisíc, tedy více než dvakrát tolik, co dvacátníků. Průměrný věk pracovníků se za posledních 25 let zvýšil o téměř 4 roky na zhruba 45 let. Trend bude podle statistiků pokračovat a ovlivní pracovní trh i důchodový systém. Německo prodlouží kontroly na svých hranicích až do poloviny března příštího roku. Opatření se týká i hranice s Českem a vláda ho zdůvodňuje bojem proti nelegální migraci. Kontroly na česko-německé hranici přitom fungují už od října 2023. Německo je součástí Schengenu, kde by za běžných okolností kontroly na vnitřních hranicích být neměly. O koncerty amerického rapera Kanye Westa je v Rusku obrovský zájem. Za jediný den se na jeho dvě říjnová vystoupení v Petrohradu prodalo 81 tisíc vstupenek. Stane se tak největší západní hudební hvězdou, která v Rusku vystoupí od začátku války na Ukrajině. Kvůli koncertům výrazně vzrostl i zájem o letenky, vlaky a ubytování v Petrohradu. A teď už pojďme k nám do regionu.
11: Pětina školních jídelen a bufetů v Praze neprošla v prvním pololetí kontrolami hygieniků. Proběhlo jich 200, zjištěno bylo 41 pochybení. Nejčastěji šlo o nedostatečný úklid, zanedbanou údržbu vybavení a nedodržování skladovacích podmínek. Hygienici uložili 12 pokut za celkem 81 tisíc korun a závad bylo meziročně více. Letos se totiž zaměřili také na dětské skupiny nebo lesní školky. Většinou zataženo oblačno, ráno teploty kolem 16 stupňů, v průběhu odpoledne a večera občasný déšť a 26 stupňů. Z Prahy Lucie Daňková.
12: Přichází cenová bouřka. Letní výprodej vozu Hyundai Tucson a i30 v Autocentru Dojáček Vršovice. www.dojáček.cz.

0: Snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. Krásný ráno, tady jsme vám trošku lhali, zatím s váma jenom Jasmin a David. Čau, Dave.
2: Nazdar, dobré ráno.
1: Michal byl včera na svatbě, dělal DJ a říká, hele, já ráno přijdu úplně hotovej, ale přijdu. A nepřišel, ale za chvíli ho tu projímáme.
2: Hele, to, že tady není Michal, je problém, ale to, že mi nejde noťas, to je samozřejmě ještě mnohem větší problém, jo.
1: Co to je za den? Tak my to tady snad nějak vyřešíme, Michal by měl přijet opravdu a my zatím posíláme Hozíra nebo právě teďka Katy Perry na Hit Radio.
0: Hit Radio City.

0: 10 minut po 6. Posloucháte Hit Radio a tohle byl Hozier, jeho Too Sweet. Představte si, že sedíte v letadle, jste připoutaný, ty motůrky už jedou, nastartovaný všechno a najednou se zjistí, že se prostě nemůže odletět, jo. Ne kvůli žádný závadě, poruše a podobně, ani kvůli počasí, ale protože někde na letišti zůstaly striptérky. Přesně to se stalo u pražského letiště, dámy tam mířily do Chorvatska kvůli natáčení proma videa k nějaký jako jachtařský akci, jenže ten personál je, jak si zapomněl, ve VIP salonku a takhle důležitou nakládku tam nemůžete nechat, že jo? A myslím si, že asi uznáte, že skupina striptérek je poměrně specifický typ cestujících, který si jako všimnete, když není na té palubě. Nicméně, let nabral teda zhruba hodinu zpoždění a říkám si, co je hodina zpoždění oproti takovýhle historce, kterou pak třeba pilot může vyprávět, protože ne všechno, nebo ne takovouhle věc, asi často neříkáte třeba pak do toho mikrofonu. Jak by to znělo, Dave?
1: Hello, it's your captain speaking. Ono tam vždycky tak chrastí, že jo. Tak chvíli mluví o počasí, no a potom asi zmínil to, že prostě zapomněli důležitou část cestujících na zemi a že se pro ní musí vrátit, no.
0: No tak my stále čekáme, až nám přivezou taky někoho. To je Michal samozřejmě, co poprvý v životě do rádia zaspal.
1: No, bych to nepřirovnal jeho příchod k příchodu 30 stripterek, nebo kolik jich bylo, ale Michal už pojeď, no, jestli nás slyšíš.
0: No, jako měl by si za to zaspání poprvý v životě připravit nějakou showku pro nás. Tak zatím Kato, John, turn the lights off na Hit Radio.

0: Tohle jsou Divoký kočky, posloucháte Hit Radio. 6 hodin 18 minut, dobré ráno, s vámi Michal, Jasmin a David.
1: Ale koho pak to slyšíme najednou?
0: Dobré ránko, já bych se chtěl omluvit, že jsem zklamal vás všechny. Jenom vás tady ve studiu, ale i vás u přijímačů. Já jsem zaspal, poprvé v životě jsem do rádia zaspal.
1: Jak dlouho děláš rádio, že je to poprvé v životě?
0: 10 let.
1: Hustý.
0: Já jsem 10 let nechyběl.
2: Tím si vysílal od 4 od poledne, tak to by bylo celá překvapení.
0: Počkej, já jsem dřív zaspěkoval ráno přeci.
2: Dobře, no.
0: No, dobře. Hele, já to nechápu, co se stalo. Já jsem se vrátil ve 3 ráno, dávám si opravdu 4 budíky, jo, a mě to probudilo a stala se ta věc, nevím, jestli se vám to někdy stalo, že jsem si řekl ještě, no, tak na chviličku zavřu oči, na malou chviličku a najednou říkám, co to je za zvuk? Koukám, SMSka, Jasmin, 5.45, stíháš? A já. Myslím si, že to slyšel celý barák, takhle hlasitý jsem ještě v životě neřekl.
1: A tak to je hustý, že tě probrala ta zpráva, to bych vůbec nečekala.
0: Já to nechápu.
1: Taky to nechápu.
0: Já tomu nerozumím. Takhle, nejsi v tom sám, že ne? Doste v tom se mnou a zaspal jste taky. Určitě někdo mezi váma je, klidně napište, tak já bych se chtěl teda hluboce omluvit vám všem, že jsem si vás dovolil takhle podrazit vlastně teda v úterý ve středu ráno.
1: Ale my ti to proměnem, já koukám na ty tvý očička unavený.
0: Ty bláho. Ale už dobrý, jsem připraven, písničky taky připravený, Maroon 5, Cardi B za malou chvíli, no a samozřejmě myslíme na vás, kdo nás ladíte v autě, bude aktuální doprava.
3: Hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Máš zdravotní problémy? Nebo chceš preventivně pečovat o své tělo? Sportuješ? Hubneš? Chceš být větší? Jsme PT Service, plzeňská firma se sportovní výživou. Nabízíme zkušenosti, poradenství a osobní přístup. Registruj se na ptservice.cz a nebo přijď omrknout nejširší výběr do naší prodejny v Plzni na Doubravce v ulici Na Dlouhých. P jako Pavel, T jako Trampota. ptservice.cz.

všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Prantl šunku výběrovou 100 gramů za 16,90. Orion Deli čokoládovou tyčinku různé druhy za 8,90. A Chibo zrnkovou kávu kilo za 369,90. Až do 25. srpna. Kaufland.

Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.

0: nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně v hlavním městě, pozor na překážku v Praze 6 v Patočkově ulici ve směru do centra u křižovatky s Břevnovskou. Probíhají v levém pruhu práce na silnici.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu. Hit Radio City.

0: 6.32, Krištof, Hit Radio a středeční snídaní šampionů. Dobré ráno.
1: Ranní update.
2: Dnes se dozvíme, který český film zabojuje o Oscara. Česká filmová akademie vybírá z 5 snímků, mezi nimi jsou například Neporazitelní nebo Svěrákových 5 švestek. Vítězný film bude Česko zastupovat v kategorii nejlepší mezinárodní film. OpenAI po vážném bezpečnostním incidentu zpomalí vývoj svých modelů umělé inteligence. Testovaný AI agent se totiž v červenci dostal z kontrolovaného prostředí a napadl systémy společnosti Hugging Face. Firma teď chce nejprve posílit zabezpečení a dohled nad podobnými systémy. V Japonsku roste popularita takzvané spánkové turistiky. Hotely nabízejí pobyty zaměřené na kvalitnější spánek, od uklidňujících čajů a speciálních polštářů až po matrace na míru. Některé dokonce během noci měří mozkové vlny a hostům následně poradí lékař.
0: Že spánková turistika, myslím si, že jste vybral náhodou tohle téma, protože já jsem, připomínám, jsem dneska ráno zaspal a já byl teda ráno hodně na výletě.
3: To by se hodila dovolená, no. Tak představ si, že se tě potom kolega v práci ptá, hele, co dovolená, jak jsi to užil? Já si vůbec nepamatuju.
0: Já jsem jí prospal celou. Tak krásné ráno vám všem. Eminem, tohle je srdcovka, kterou jsme vybrali my tři a další si můžete dát cirku plnářem mezi 12. a 13. Tak pojďme na to, hezké ráno.

0: Tohle je Shakira, tohle je Hit Radio 6.42. Dobré ráno. Představte si, že vám doktor 9 měsíců tají, jestli malujete pokojíček na modro nebo na růžovo, protože státu došly nevěsty. Tak ve Vietnamu je tohle realita. Vietnam má totiž obří průšvih. Kvůli tradici a plánování rodičů tam výrazně převažují chlapci. Vláda proto do roku 2035 zakazuje lékařům prozrazovat pohlaví dítěte před porodem, aby se prostě rodilo víc holek. Mm-hmm. Jo. Tak třeba říkám si, že tady v republice bychom byli rádi nějaký chlapi za to, že se narodí třeba dívka.
1: No, tak můj Kuba rozhodně, ten by si strašně přál holčičku jednou, ale většinou to mají chlapy naopak, že jo? Vy si přejete toho chlapa.
0: No, já jsem si přál toho kluka a narodila se, jak už asi víte, tak narodila se nám holčička, jo. A já jsem si teda přál kluka a byl jsem trošku zaskočen, protože my jsme si nechali to pohlaví napsat od doktorky do obálky, že to otevřeme doma a tam napsáno dívka.
1: A Michal,
0: dívka. Oh. No to ne, jako... Já nechci, že to zní jako zle nebo nějak ošklivě, ale možná vy, kdo máte jako jiný pohlaví, než jste si jakoby v úzovkách vysnili, tak tam bylo takový to prvotní zaskočení. Hele, takhle, trvalo mi to 5 minut, pak jsem se odskočil a teďka jsem za holku nejvíc rád na světě, jo. Jenomže až přijde ta puberta, to bude náročný.
2: Až si přivede domů nějakýho potetovaného hezouna.
0: Přesně. Tak doufám, že udělá kerku i mě.
1: Já musím říct, že můj brácha to měl úplně stejně. Němu se taky narodila holčička vlastně loni v říjnu. A byl ze začátku z toho takový nejdřív zklamaný, když se dozvěděl, že to bude ta holka a ne kluk, ale trvalo to taky asi 3 minuty a najednou vlastně po tom, co se mu narodila ta holka, tak on se úplně změnil a úplně jí miluje a je vlastně ještě víc takovej rozněžnilej, než je jeho žena v současné chvíli, jo, a fakt jí žere.
0: Přitom my to zklamání, teda konkrétně chlapy, si prostě jako jenom děláme sami, je to úplně zbytečný. Navíc chlap je odpovědný za to, jaký to pohlaví bude.
1: Ano.
0: My to totiž určujeme, takže my nemáme jako důvod být naštvaný, ale samozřejmě znám spoustu případů, kdy ten chlap byl opravdu jako tak naštvaný, že to jako úplně to neskousnul, jo?
1: Tak je takový případ i mezi našima posluchačema. Pojďte nám říct, jak jste to měli vy, když se vám narodilo dítě, jestli jste byli takhle nesklamaný, že se vám narodilo, to samozřejmě. Ať je to cokoliv, tak pane bože, je zdraví, jsme rádi, buďte šťastný, ale jestli jste měli nějaký preference.
0: 777-937-777, když nám to nahrajete přes WhatsApp, budeme moc rádi, nebo nám to sem pošlete klasicky SMS-kou. My k vám za chvíli pošleme další hity, třeba Kamrat, hezké ráno.
3: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
4: Bylinka utržená za svitu měsíce vám tuky nespálí. Velký reklamní sliby vám sami postavu nevylepší. Máš zdravotní problémy? Nebo chceš preventivně pečovat o své tělo? Jsme PT Servis, plzeňská firma se sportovní výživou. Registruj se na ptservis.cz a nebo přijď do našeho obchodu v Plzni na Doubravce v ulici Na Dlouhých. P jako Pavel, T jako Trampota. ptservis.cz. Nákupem na ptservis.cz podporuješ plzeňský sport a sportující mládež.
5: Ryčny Kovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Ryčny Kovošrot. www.vašesběrna.cz.

0: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
1: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Dětský kufřík jen za 179 korun. Sada Friction Ball za 94,90 a temperové barvy 12 barev za 44,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
2: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
3: Tati, prej mají otevřeno jen pár dní v roce. Březová.
4: Velká balení a ještě větší úspora. V Tetě ušetříte za velká balení prostředků na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Například Persil Gel 100 praní za 404 koruny. Získáte v prodejnách i na e-shopu. V Tetě výhodně, vždycky.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty z hlavního města. Nemáme hlášeny žádné dopravní nehody, ale houste nám doprava. Zdržíte se zhruba 10 minut třeba na vjezdu do Dejvického tunelu střídy Milady Horákové.
1: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% spojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
2: Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.

0: 6.54, hezký ránko. Bylo pohlaví vašeho dítěte to, které jste si vysnili, nebo ne? Tak tohle řešíme, to jsme chtěli po vás a přišla od vás spousta zpráv.
1: Verča píše, dobré ráno, parto. Právě z tohoto důvodu, toho aha momentu, jsme byli od začátku přesvědčení, že se chceme nechat překvapit. První byl kluk, druhá holka. Mít páreček byl pro mě sen a splnil se mi. Nikdy bych své rozhodnutí neměnila, ani děti.
0: Mm-hmm. Taky píše Luca, dobré ráno, já chtěla holčičky a mám dva kluky, ale miluju je nade vše. Taky píše Slunce Minátor. Ahoj, co se týče pohlaví dítěte, tak mě jako chlapovi to bylo úplně jedno. Pro zachování jména jsem možná podvědomě doufal v kluka. Jediné omezení jsem viděl v tom, že po domluvě s manželkou ona vybírala jméno pro kluka a já pro holku. Naštěstí máme Lucku a Elišku namísto Leoše, Dominika a jiné exotiky.
1: Ještě tady je zpráva třeba, dobré ráno, já jsem si přál dceru a to se mi splnilo. Teďka jí budou 4 roky, užívám si s ní každý den, děláme kraviny každý den a manželka jenom kroutí hlavou. Takže tady naopak otec si přál tu dceru a dobrý.
0: Pojďme na hlasovku od Šárky.
2: Ahoj bando, tak u nás to zklamání nebylo, akorát, že do porodu prvního dítěte, což byla dcera, tak mi říkali, furt máte bříško kluka, budete mít 100% kluka. Říkám, ne, mám holčičku. Nevěřte tomu, nakonec se opravdu narodila holčička. No, ale o rok a půl později se narodil i kluk, takže je to vyrovnané. Mějte se, ahoj.
0: Ale to stává docela často, že ti doktoři říkají, že tam máš v bříšku třeba kluka, pak to je holka. Přitom by to měli vidět, ne, na tom ultrazvuku, jestli tam něco náhodou nepřebývá.
3: Třeba o tobě si říkali až do 5. roku, že jsi holčička vlastně.
0: To si říkají bohužel doteď. Tak tady máme hlasovku od Lucie.
4: Krásné ráno. Tak já, když jsem byla v očekávání, tak jsem nechtěla vědět pohlaví až do porodu. Naštěstí se to ututlalo a nevěděla jsem. Ale celou dobu jsem si myslela a představovala a měla jsem takové tušení, že to bude prostě holka. A i různé kivadelka a intuice a takové věci mi prostě pořád říkalo, že to bude holka. Přišel porod a je to kluk a jsem na něho neskutečně ráda a neumím si představit, že bych měla holku.
0: No vlastně já teda z pozice otce musím říct a myslím, že mi snad dáte za pravdu, že ať čekáš cokoliv a seš možná v prvotní fázi trochu zklamaný z toho, že se narodilo třeba to opačný pohlaví, tak ve finále hlavně, že to dítě je zdravý, že jo. A co se nám narodilo tady v playlistu? A co to bude? Dámy a pánové, holčička. Je to na světě, Lady Gaga, abrakadabra, hezké ráno.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hitrádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
1: 7. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Česko letos zažívá rekordně dlouhé období nedostatku půdní vláhy. Na třetině území přetrvává nedostatek vody v půdě prakticky od začátku roku. Nejvíc se problém týká jižní a střední Moravy a závětrné strany Krušných hor. Právě tyto oblasti se s dlouhodobým nedostatkem vláhy potýkají opakovaně. Ministr vnitra Lubomír Metnar věří, že příští rok bude možné nabrat více policistů a hasičů. Po jednání s ministryní financí Alenou Schillerovou je mírně optimistický také ohledně zvýšení jejich platů. Dohodli se i na vyšších dotacích pro dobrovolné hasiče. O penězích na kyberbezpečnost, IT projekty a další investice se bude ještě jednat. Amazonský prales má podle nové studie pozoruhodnou schopnost vlastní obnovy. Klíčovou roli hraje zhruba 15 až 25 druhů stromů, které dokážou rychle osídlit vykácené území. Postupně vytvářejí podmínky pro návrat dalších rostlin a zároveň začínají znovu ukládat uhlík. Podle vědců by jejich cílené vysazování mohlo výrazně urychlit obnovu zničených částí Amazonie. A teď už pojďme k nám do regionu.
2: Ode dneška bude v Zoo Praha k vidění mládě Lachtana. Sameček se narodil 5. června a dosud pobýval v zázemí se svou matkou Daisy, kde se postupně učil plavat. Návštěvníkům zahrady se slavnostně představí dnes v 10 dopoledne, a to ve velkém expozičním bazénu v dolní části areálu. Chovatelé odtajní také jeho jméno. Mládě je pravnukem legendárního Lachtana Gastona. Většinou zataženo oblačno, postupně se přidá občasný déšť nebo dokonce i bouřky. Teploty se budou po ránu pohybovat kolem 16 stupňů, ty odpolední 25 až 27. Z Prahy Lucie Daňková.
3: Přichází cenová bouřka. Letní výprodej vozu Hyundai Tucson a i30 v autocentru Dojáček Vršovice. www.dojáček.cz.
0: Stal si. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
4: Taky dej vem dobré ráno.
5: Krásný ráno.
4: Startuje druhá třetina středeční snídaně, jsme rádi, že jste u toho, hezké ranko.
5: Kdo jste ve vztahu, tak máte novej vztah, anebo jenom svýho ex v nějakým novém obalu? Vědci zjistili, že máme svůj typ a možná mnohem víc, než si chceme přiznat. A za chvíli zjistíme, co si pořád dokola vybíráte vy.
4: Na to počkejte, to probereme. Teď další hity, tohle je Poetika, hezké ráno. Hit Radio.

0: Tohle jsou hity na Hit Rádiu Anastasia 709. Krásné středeční ránko, šampioni.
1: Tak je to ofiko. My celý život randíme s prakticky jedním člověkem, jenom po každý vypadá trošičku jinak, jo. Změníte jméno, účes, povolání a za 2 roky třeba sedíte doma a uvědomíte si, že to je ale vlastně ten stejný člověk, ty stejný hádky, všechno je vlastně stejný. Podle nový studie si totiž nevědomky vybíráme podobný typy partnerů a do nových vztahů si vlastně dáváme i ty stejný problémy. A je pravda, že můj Kuba mi občas řekne, ty si vybíráš furt ty stejný blbečky, viď? Protože oni opravdu, i můj Kuba, i ex dělali hudbu, oba dva mají studio, takovýhle věci, vlastně fakt podobný typy.
0: Já si myslím, že teďka u našich posluchačů došlo k velkému zamyšlení, že se vám začalo honit hlavou. Jestli náhodou u toho vašeho současného partnera nejsou nějaký náznaky z minulosti, nějaký vzorce chování. Já to tak nemám. Jako i když možná vidný věci, jo, a jsou to brunety, jo, ale to je všechno. Ale
2: jsou to ženy.
0: Jsou to... Takhle, zatím to jsou ženy. Jo? Nevíme, co přinese budoucnost.
1: Co u Davidů doma?
2: Možná blondětý vlasy a pečlivost.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. A tak to je pozitivní vlastnost.
2: Ano, to já neříkám, že bylo negativní.
0: To je pozitivní. No tak co je ta vlastnost, jakou si taháte u svých partnerů celý život vy? Jo? Že se to přehazuje od jednoho druhýmu. To je nějaký takový mustr, který vlastně jedete pořád dokola. Něco, co máte opravdu rádi, něco oblíbeného. Dejte nám vědět, budeme rádi, když nám to nahrajete jako hlasovku přes WhatsApp 777-937-777, nebo nám to se můžete poslat jako zprávou. No a my pro vás máme další skvělý hity. David Guetta, Terry Swims, Stones and I v 7.11 na Hit Radio. Dobré ráno. We will-

0: Čtvrt na 8, 3 minuty k tomu, ladíte středeční Hit Radio, za to moc díky, dobré ráno. Vybíráme si stále ty stejné partnery, náš mozek má podle posledního průzkumu prostě jeden oblíbený mustr a jede ho pořád dokola. Ptali jsme se vás, co je ta vlastnost, jakou si taháte u svých partnerů po celý život.
1: Janča píše, dobré ráno, tak já jsem podruhé vdaná a oba manželé naprosto odlišní. S prvním jsem vydržela dlouhých 18 let, egoista, sobec, bordelář, mamánek, neměl rád lidi, byl líný. S druhým jsme už 19 let a na pořád. Máme stejné koníčky, mám mě rád, je pořádku milovný, je to sportovec. No, tak tam to vyšlo hezky.
0: Tady ta statistika teda úplně nefunguje. Pojďme dál, máme tady hlasovku od Andreji.
2: Nazdárek, tady Andrea z Jihlavy. Já teda nemůžu souhlasit, protože můj ex byl notorický hulič, jsem tam asi i něco jako tvrdšího, absolutně nezodpovědný, neměl vycházet s penězma a manžel, s kterým jsem teďka skoro 13 let, tak je zodpovědný, chodí do práce, nekouří, skoro nepije, no prostě úplně zlatíčko, takže asi nesouhlasím, asi jsem se poučila z toho minulého vztahu, díky bohu. Takže hezký den, papa.
0: Já si myslím, že Andrea taky nebyla mezi těma, kteří se ptali v tomhle dotazníku. Tak máme tady hlasovku taky od Ivči.
3: Krásné dobré ráno. Tak já to můžu jenom potvrdit, protože já vlastně ve svých 15 letech na střední jsem měla klučinu, byli jsme spolu krásných 6 let, byla to nejkrásnější láska, kterou jsem kdy mohla zažít, prostě úžasný, báječný. Bohužel jsme prostě dospěli každý jinam. Ale rozešli jsme se v dobrým, s jeho rodinou i s ním jsme v kontaktu pořád. No a když se tak jako zpětně podívám na ty svoje partnery, včetně tady toho, tak oni jsou opravdu víceméně stejný, stejný typově. Vysoký, šlachovitý, sportovně založený. Všichni. No, moc jich nebylo teda, jo? No a s tím takovým jsem taky skončila prostě. Máme spolu dvě nádherné dětičky a taky vysoký, šlachovitý, prostě nasvalený, sportovec. Takže mě jsou souzený tady ty sportovci, no.
1: Samej sval a šlacha. V čem to bylo, v jaký pohádce?
0: No, nicméně nám z toho vychází teda díky vám. My jsme si tady udělali takový průzkum, vlastně oficiální, a vychází to, že ten průzkum, který jsme tady probírali, tak vlastně tak úplně nesedí. Je tak.
1: Tak možná buďme rádi, ty bejvalí jsou bejvalí jenom z nějakého důvodu přece jen, že jo?
0: Přesně, kašleme na ex. Na co nekašleme, jsou další hity. Taylor Swift, The Fate of Ophelia za malou chvíli. Taky se blíží rychlá pětka, za nějakých 15 minut budete soutěžit s Kozlem, no a přihodíme aktuální dopravu. Hezké ráno.
4: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.

0: slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
1: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem. Jezděte opatrně v Praze v Radlické ulici ve směru na Smíchov poblíž zastávky MHD Radlická. Probíhá oprava povrchu vozovky a provoz je dočasně veden po tramvajovém pásu.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio City.

0: 7.29. Hit Radio Fuších, dobré ráno, David má ranní update.
1: Ranní update.
0: Alergiky v Česku čeká další náročné období, začíná totiž sezóna ambrozie, jedné z nejagresivnějších pilových rostlin. Kvůli klimatickým změnám se u nás stále více rozšiřuje a alergiky může trápit až do října. Včera začal prodej vstupenek na podzimní zápasy české fotbalové reprezentace. Lístky na duely s Chorvatskem, Anglií a Španělskem jsou v prodeji od včerejších 14 hodin. Ceny začínají na 590 korunách. Vydání nového hudebního alba může být překvapivě rizikové i pro řidiče. Americká studie zjistila, že ve dnech vydání největších alb stoupl počet dopravních nehod zhruba o 15%. Vědci za jednu z možných příčin považují větší nepozornost při pouštění a ovládání hudby za volantem.
2: No tak ono asi záleží taky, co to je za žánr. Dobru se to představit třeba u takového nového CDčka Linkin Park. Že budeš divočit. Ale ono vlastně i taková Adele, že jo, pijánko, pohoda, to tě zase na těch cestách uspí, no. Tak si vyber. Tak radši relax na těch cestách, jo, to vám pošleme my, právě teď, Mika. No a hlavně jdeme soutěžit, je tady rychlá pětka s kozlem. Celý tento týden hrajete o výhru v hodnotě 5000 korun, nové ochucené nealko kozel 0% a k tomu voucher na e-shop, kde najdete trička, pivní půl litry, prohlídky pivovaru a spoustu dalšího. Tak pokud byste chtěli tohle všechno vyhrát, napište nám, chci soutěžit na 777 937 777. Teď slíbený Mika na Hit Rádiu, dobré ráno.

0: Tohle je Mika, tohle je Hit Radio 7.34, krásné ráno. Celý tento týden hrajete v rychlé pětce o výhru v hodnotě 5000 korun od Kozla a čas na rychlou pětku je právě teď.
1: Pětka. Vyhrát můžete ochucený 0% nealko Kozel, který má nový 3 příchutě. Černý rybíz a třešeň, taky citron a bezinka, nebo meruňka a meduňka. No a k tomu i voucher na e-shop.
0: No a s námi ve vysílání je Jirka a Janča. Dobré ráno, lidi.
2: Dobré ráno.
0: Dobré ráno. Vy jste v autě a vy tam máte děti a oni spí nebo jsou zhůruž?
2: No, tak půl na půl a vypadá, že už jsou vzhůru, ale my tady máme nejenom děti, my tady máme i babičku s dědou, my jsme prostě úplně plní.
1: Celá familie.
0: A to jste se vešli do klasického auta pro 5 lidí, jo?
2: No, to no, právě, že ne, máme trošku větší.
0: Trošku větší. No a kam pádíte, rodinko?
3: No, jedeme na výlet do pekla Čertovina, kde právě to má něco s kotlem mají spojené.
0: Mm-hmm. Jo, takhle. No tak u nás vyhrajete, pokud se vám zadaří, voucher v hodnotě 5000 korun a právě ochucené 0% nealko Kozel. Takže pro tebe jakožto řidiče, Jirko, ideální věc.
3: Ano, přesně tak.
0: Tak jdeme
2: možná
0: na to.
2: Možná i dětem dáme cucnout.
4: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
1: Kolik slabik má slovo Kozel?

0: 7.41, dáváte si Hit Radio, dobré ráno. Do soutěže Rychlá pětka se před malou chvíli dovolala početná rodinka, která jela v jednom autě. Pravděpodobně to bylo něco většího, ale na Slovensku by se úplně v klidu naskládali všichni do malý Feldy. Tam totiž policie zastavila Škodu Felicie, vystoupilo z ní, hádejte kolik, Harry nechává zahrát, kolik z ní mohlo vystoupit lidí, včetně řidiče? Co myslíte
1: tak
0: vy tady?
1: Tak já tipnu, že na každý sračce byly dva lidi, včetně řidiče, to znamená 10.
0: Dobře, jaký má tip Jasmin?
2: Já budu skromnější, dám 9 třeba.
0: Málo, pořád málo, 18 lidí.
2: 18?
0: 18 lidí vystoupilo z jedné Škody Felicie.
2: V jednom autě teda mám.
0: V jednom autě, tak jako to už se dávno ví, že Felicie, ta superkára, nejlepší fára jsou Felicie, to víme.
2: Miluju.
0: Hele, jako bratia, vzít stopaře je super, ale nemusíte brát všechny po cestě.
2: Počkej, já tady ještě vidím hlavně, že to je řidič bez řidičáku, takže 18 lidí bez řidičáku.
0: To je blbý, že tam neměl řidičák ani jeden z 18 lidí, jako pravděpodobnost s každým člověkem jako narůstá. Hele, a já si myslel, že byla velká fréřina jet v 8 lidech z festiáku tenkrát, jo. Ve 120, ty brďo. Tak schválně, kolik nejvíc lidí jste kdy nacpali do jednoho osobáku? Vy to nám můžete klidně napsat. Nicméně my k vám

0: Za chvíli do těch vašich aut pošleme další muziku, likvid do narkotik, taky přehodíme aktuální dopravu a staví se i Lost Frequency z Hezké ráno.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.

chcete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík Vysočinu 800 gramů za 94,90. Hamé, májku Matěje nebo svačinku za 18,90. A legendární Staropramen desítku, půl litru za 13,90. Až do 25. srpna. Kaufland.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní, v hlavním městě nám zhoustla doprava, ucpaný je Palackého most, počítejte se zdržením, naberete taky tradičně na Nuselském mostě, složité to je i v Dobříčské.
1: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% spojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
2: Pořád jste tady. Tak to dělají šampioni. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Na Hit Radio.

0: Doufáme, že máte skvělý ráno, tohle Soulo s frekvencí a Hit Radio v 7.53.
1: Věřte tomu nebo ne, ale my jako lidstvo pomaličku přestáváme mluvit, což je třeba pro nás v rádiu celkem blbá zpráva. Nicméně podle nový studie za posledních zhruba 15 let klesl počet slov, který denně vyslovíme, asi ze 16 tisíc na 12 700 a nejvíc to prý údajně obnáší takovýto obyčejný povídání doma večer po práci.
2: Proč?
1: Údajně nejvíc za to asi můžou sociální sítě, protože začneš jako nějaký rozhovor, jasně, dialog a najednou pípne notifikace a ty jo, počkej, a najednou se na tom mobilu oba a už si nepovídáte.
0: Takže z 16 tisíc slov za den jsme klesli na 12 tisíc, jo, tak ono u někoho je i 100 slov denně moc, občas si říkám, jo, ale počkejte, až to přijde Befelem z Bruselu, jo, od ledna 2027 bude limit 5 tisíc slov na den, kdo překročí, platí pokutu. Tak my už nebudeme mluvit, ať neplýtváme slovy, jdeme hrát. Do 8. Zara Larsson, Lush Life. Hezké ráno, šampioni.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. On air.
4: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
5: 8 hodina, krátké zprávy a David Jošt. Premiér Andrej Babiš chce znovu umožnit návrat prvňáků ze základní školy do školky. Tato možnost byla zrušena novelou školského zákona a neplatí už od září 2025. Podle zastánců by se využívala jen ve výjimečných případech, například přes přípravné třídy. Ministr školství Robert Plaga je ale proti a návrh chce odmítnout. Rakouská policie zastavila český autobus kvůli jeho špatnému technickému stavu. Při kontrole na dálnici zjistila vážné závady na brzdách a čtyřech pneumatikách. Autobus se zhruba 30 cestujícími proto nesměl pokračovat v jízdě a policie mu zabavila značky i technický průkaz. Cestující museli počkat na náhradní autobus. Na sicilské Etně zemřel po zásahu bleskem 29-letý americký turista. Muž se během bouřky pohyboval v oblasti, která byla kvůli erupcím pro veřejnost uzavřená. Etna je už téměř 2 týdny výrazně aktivní a chrlí lávu i oblaka popela. Podle odborníků mohou současné erupce za určitých podmínek přispívat i ke vzniku místních bouřek. A teď už pojďme k nám do regionu.
6: 5 školních jídelen a bufetů v Praze neprošla v prvním pololetí kontrolami hygieniků. Proběhlo jich 200, zjištěno bylo 41 pochybení. Nejčastěji šlo o nedostatečný úklid, zanedbanou údržbu vybavení a nedodržování skladovacích podmínek. Hygienici uložili 12 pokut za celkem 81 tisíc korun a závad bylo meziročně více. Letos se totiž zaměřili také na dětské skupiny nebo lesní školky. Většinou zataženo oblačno, ráno teploty kolem 16 stupňů, v průběhu odpoledne a večera občasný déšť a 26 stupňů. Z Prahy Lucia Daňková.
7: Přichází cenová bouřka. Letní výprodej vozů Hyundai Tucson a i30 v Autocentru Dojáček Vršovice. www.dojacek.cz.
8: Dobré ráno, šampione.
9: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak tak.
10: Jsme tady pro tebe.
9: Jsme tvoje snídaně šampionů. S Michalem a Jasmin.
11: Hezké ránečko.
8: Krásnou středu.
12: Snídaně šampionů.
8: Za chviličku zjistíme, co si ještě teďka v srpnu můžete sami nazbírat na samosběru a jestli jsou ještě jahody, protože zavoláme přímo na farmu Vraňany, takže s náma rozhodně zůstaňte.
11: Eva Max, Damiano David, další důvod, proč i po 8 ladit Hit Radio. Hezké ráno.
0: Hit Radio

0: Nejnovější Damiano David ve vašem playlistu, ten máte uložený jako Hit Radio 808. Krásné ránko.
1: Kdo milujete samosběry, tak to naprosto chápu. Ona je to za mě jedna z mála aktivit, kde člověk dobrovolně zaplatí za to, že si něco sám odpracuje, tu sklizeň, a ještě z toho odchází vlastně úplně nadšený.
0: No máš z toho pak takovou radost, takový dobrý pocit, že jo? Tak je teda fakt, že samosběry jsou čím dál populárnější. Tak nás zajímá, co se dá ulovit ještě teď v druhé půlce srpna a hlavně, jestli se ještě někde dají sehnat jahody, tak my nebudeme hádat, ale rovnou jsme zavolali tam, kde to vědí nejlíp, a na telefonu je Dáša Hančová z farmy Vraňany. Dobré ráno, Dášo.
2: Krásné dobré ráno z Vraňan všem posluchačům.
0: Krásné dobré ráno. Tak Dášo, povězte nám, co se u vás teďka aktuálně sklízí a na jaké samosběry můžou lidé právě v těchto dnech vyrazit?
2: Tak léto je v plném proudu a jak už jste řekli vy, tak samosběry neustále rostou v oblibě všech návštěvníků a zákazníků farmy. A ono to není jenom o té ceně, že si můžete nazbírat levnější komodity, levnější ovoce a zeleninu. Je to opravdu o tom zážitku pro celou rodinu. Mm-hmm. Protože zrovna nyní můžete třeba svým dětem ukázat, jak se sklízí melouny, švestky, ještě stále máme okurky na kladačky, úžasný rajčata, zhruba až 20 odrůd nejrůznějších barev a tvarů, papriky, cukety, patizony, dýně Hokkaida, začíná cibule na uskladnění, česnek na uskladnění ještě máme, blíží se brambory. No a zmiňovali jste se o jahodách, tak na ty se můžeme těšit po celé září, protože my ve Vraňanech umíme termínovat výsadby jahod. Takže ta hlavní jahodová sezóna je samozřejmě za námi, ale i v září si můžou samosběrači užít samosběr jahod se mnou. Máme to nazvaný jako jahody s Dášou, pojďte na jahody s Dášou. A já beru skupinky, které se objednají na tento samosběr a beru je k našim porostům do foliáku, kdy jim ještě přiblížím něco z naší historie a něco o pěstování jahod.
0: Vy jste říkala, jahody s Dášou, bude k tomu i šlehačka?
2: No samozřejmě, jahody se šlehačkou nesmí chybět na výstavě v kafé na výsluní, takže ty si u nás můžete užívat každý den.
1: A ty jahody jsou teda, chápu, pořád nejpopulárnějším samosběrem asi.
2: Jahody jsou asi to nejlákavější, co návštěvníky táhne, ale v tuhle chvíli jako zaznamenáváme obrovský zájem o melouny, protože tím, jak se otepluje, mění se klima, tak už se daří i melounům tady u nás, takže melouny frčí, rajčata, když nabídnete tu paletu těch barev, tak pro ty návštěvníky je to taky zajímavé, že si můžou nazbírat rajčata nejenom klasická červená, ale i žlutá, oranžová, černá, zelená, takže ta nabídka je opravdu pestrá.
0: No a Dášo, kdybyste měla našim posluchačům říct, kde můžou najít komplet informace?
2: Tak určitě sledovat naše sociální sítě, Facebook a Instagram Farma Vraňany Hanč, a všechny informace najdete také na našem webu www.farmavraňany.cz.
0: Dášo, my vám moc děkujeme a minimálně my dva tady se Jasmin se teda na ty jahody se šlehačkou u vás ve Vraňanech stavíme.
2: Těšíme se na vás a děkujeme. Mějte krásný den.
0: Mějte se krásně.
1: Vy na skle.
0: Takže kdo chcete mít pocit toho poctivýho zemědělce, ale na pár hodin a pak se vrátit zase k tomu svýmu, tak vyražte do farmy Vraňany. Od nás teď na Hit Rádiu další muzika. Vzpomeneš si Eva Farná a Miraj. Hezké ráno. Dohle.

0: Stars. A tohle je středeční Hit Radio snídaně šampionů chvíli po 8:45.
1: Pojďte si teďka jen tak pro sebe vzpomenout na to, co jste dělali v 19 letech. Já jsem měla radost, že jsem zvládala školu, brigádu, k tomu si nezapomenout klíče, peněženku, když jsem odcházela z bytu. A pak je tady Nikolas Pipal. Tohle jméno si zapamatujte, protože tomu frajerovi je teprve 19. A tři zajímavé věci, jo. Za prvý, je ambasadorem české cesty do vesmíru. Za druhý, vyvinul systém, který pomáhá odhalovat mozkový nádury a používají ho ve fakultní nemocnici Olomouc a do budoucna by se mohl dostat i dál do světa. A za třetí, protože toho má asi pořád málo, tak ještě získal stipendium na Oxfordu v 19.
0: Jak to poslouchám, mě je tak trochu stydno, protože když si vzpomenu na sebe, anebo když si vzpomeneme asi všichni na sebe, co jsme dělali, nebo spíš respektive nedělali v 19, tak tohle teda klobouček dolů. Mimochodem, mimo jiné je jeho velkým snem jednou získat Nobelovku a co je zajímavé, tak ho inspiruje i teorie velkého třesku.
1: Takový malej Sheldon mezi
2: námi. To je ten seriál, ne?
1: Jo.
0: Malej Sheldon, takže Nikolas Pipal. Pipal.
1: Pipal.
0: Takže určitě o tomhle klukovi za malou chvíli uslyší celý svět a my vlastně můžeme říct, že jsme vám to říkali už dneska, jo. 19. srpna. Tak, Leony, Faded Love, taky Regen Moon Man, o tom uslyšíte za malou chvíli vy a taky přihodíme aktuální dopravu. Dobré ráno.
3: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.

0: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
2: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky je téměř 250 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.

0: nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně, varujete před kolonou v Praze na Pražském okruhu na 21. a půl kilometru směrem k dálnici D1 před sjezdem na Jinočany. Stojí porouchané auto, počítejte se zdržením v koloně.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Radio City.

0: Tohle se k Poleno, Regen Moonman, Human na Hit Radio v 8.29. A David má opět ranní update.
1: Ranní update.
2: Česko vyšle do boje o Oscara dokument Kdyby se holuby proměnily ve zlato. Snímek natočený na mobilní telefon sleduje příběh tří mužů, kteří se ocitli bez domova a potýkají se se závislostí. O českém kandidátovi rozhodli členové filmové a televizní akademie. Ani extrémní vedra a požáry neodrazují Čechy od dovolených u Středozemního moře. Největší zájem zůstává o Řecko, Turecko, Španělsko nebo Itálii. Podle cestovních kanceláří se preference výrazně nemění ani při rezervacích na příští léto. Kompaktní disk tento týden slaví 44 let od zahájení komerční výroby. První CD se začala vyrábět 17. srpna 1982 v západním Německu. Prvním popovým albem vylisovaným na nový formát bylo The Visitors od skupiny A.
3: B.
0: B.
2: Je to tak.
0: ABBA.
2: Je to ABBA.
0: Je to ABBA. Je to ABBA. Schválně vzpomenete si vy na svoje první CDčko?
2: Tak já začnu. Já jsem se ho koupil v levných knihách, stálo asi 30 korun a bylo to CDčko skupiny Outcast.
0: Jo, počkej, my se bavíme o koupených, ne vypálených.
2: Jo, ano.
0: Dobře, tak ten, tak to trošku musím prozměnit. Takže koupený CDčko říkáš Outcast, jo?
2: Je to tak.
3: Mega.
0: Miluju. Co Jasmin, jaký bylo tvoje první CDčko? Koupený teda.
3: Koupený, to jsme si s bráchou kupovali Eminema Relapse CDčko 2.9, myslím si.
0: Eminema, máme tady.
3: Ten
2: taky furt dobrý, no.
0: Please stand up. Já budu takovej neortodoxní, netradiční, já tady mám tohle. První koupený CDčko. Tohle, to jsou The Neighborhood. Playlistu to nemáme.
2: Já byla ze sousedství.
0: Cože?
2: The Neighborhood je.
0: No. A ten refren, já nevím, jestli to znáte, ale tohle.
3: Mega. To jsou vzpomínky,
0: David, panečku. David mi ukazuje, že už to mám vypnout. Že jsem mu dneska zakázal zahrát písničku, tak to vypínám. Tak pojďme na něco, co je z druhého alba skupiny. Z druhého alba Coldplay, tohle jsou Clocks na Hit Radio v 8.32, tolik je na Clocks. Hezké ráno.

0: tak 130 a mám problém s dechem. Asi bych měl dělat něco s fyzičkou. Posloucháte Hit Radio. Hezké ráno.
1: Tak hele. Herec Al Pacino, známe ho asi všichni, že jo? Mm-hmm. Teďka už je to starší pán, je mu nějakých 86 let.
0: Ale ještě žije?
1: Ještě žije a dokonce má dvouletý dítě a zadělává si na další dítě. V 86 letech máš dvouletý dítě.
0: Počkej, a jak to udělal? To je první otázka. A proč to udělal?
1: Tak zase na druhou stranu, jako budou toho mít hodně společného, můžou si dát spolu šlofíka po obědě, plinky společný, že jo?
0: No ale na maturách spolu asi nepůjdou, co? Takhle, já budu rád, když Bůh dá a v 68 tady budu, že vstanu z postele a tady Al Pacino. No tak, tak asi tleskáme, no. Fandíme, fandíme. Za malou chvíli Kateřina Marie Tichá, Lamen, taky Imagine Dragons, hezké ráno z Hit Radio.
2: Na devadesátky? Zkus nové Hit Radio devadesátka. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu. Hit Radio. Jsme šťastný, nechcem už nic víc.

0: Hit Rádio.
1: Come on, let's go.

0: On the top of the world. Tohle jsou Imagine v 8.49 a tohle je středeční rádio. Dámy a pánové, chcete ušetřit 60 tisíc ročně třeba na dovolenou?
1: No jasně.
0: Nechtěli byste, no tak stačí jeden malý detail, drobný detail, a to odstřihnout všechny kámoše a nikam s nima nechodit. Průzkumy totiž spočítali, že nás kamarádi vyjdou měsíčně zhruba na, typně Jasmin.
1: No tak říkal jsi 60, no.
0: No tak to počítej. Dobře, je to 5 000 korun měsíčně, to jsou pivka a tady jídlo venku a nějaký dárečky a třeba nějaký společný akce. Takže vlastně z toho mi vychází, že být asociál najednou dává jako velký smysl, jo. Najednou víte, proč teda nemáte kámoše, protože prostě jenom šetřej, proč nemáme kámoše,
1: no,
0: proč nemám
1: no.
0: kámoše.
1: Taky no. No, jsme se tady
0: takhle, no, dobře, nebudem tady plakat nad rozlitým tím mlíkem. Kdybyste si měli vybrat, jo, schválně, kdybyste si měli vybrat, Jasmin, mezi ušetřenou 5 000 měsíčně a jedním divokým večerem s kámošema, tak co by si za těch 5 000 pořídila?
1: Já neušetřím ani tu 5 000 a nemám ani ty kamarády, tak...
0: To není fér, to zpívá Lil Ellen.

0: Jedno rychlý kafe na konec středeční snídaně. Espresso macchiato.
1: Espresso macchiato.
0: My se tímhle s vámi jdeme rozloučit a chceme vám poděkovat, že jste s náma strávili ty první 3 hodiny.
2: Bylo to výživný, moc jsme si to s váma užili, doufáme, že i vy s náma samozřejmě.
0: Budeme se na vás těšit zítra.
3: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
0: Tak ať to jde v práci, případně užívejte dovču a zítra ráno v 6.
2: Zase tady, tak ahoj.
0: Mějte se, čau.
3: Hit Radio má pro tebe ještě víc. Přidej se do klubu posluchačů a získej výhody, které běžní posluchači nemají. Registrace je otevřená na našem webu hitradio.cz.
2: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, přejeme dobré dopoledne. Hradecká dálnice 18. kilometr směrem na Hradec, opatrně stojí tady porouchané osobní auto, je odstaveno u krajnice. Ulici k Barandovu směrem z centra jste hlásili nehodu 3 osobáků a po pojíždění aktuálně kolem 10 minut. No a zdržení v Aviatické ulici, ranní klasika, oba směry minimálně 10 minut a po pojíždět budete také jižní spojkou Barandákem a Dobřískou ulicí dál směrem na Smíchov. Vaše dopravní info volejte na 777-937-777.
3: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli.

0: Mami, proč máme všechno od konceptu?
1: To jen se zeptej tatínka.
2: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
3: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
4: On air.
5: Online.
4: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
6: Je 9 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí, dobré dopoledne. Linka 218, která jezdí od metra nádraží Veleslavín do oblasti Nových Bokovic, je prodloužena. Nově jede také večer a o víkendech z nádraží Veleslavín je prodloužena na Kladenskou až ke stanici metra Bořislavka. Doplňuje mluvčí Ropidu Filip Drápal.
7: V novém úseku mezi nádražím Veleslavín a Bořislavka budou obousměrně zřízeny nové zastávky Škola Červený vrch nad tratí a Kladenská. Linka 218 bude jezdit ve špičkách pracovních dnů v intervalu 30 minut a v ostatních obdobích dne a o víkendech bude mít interval 60 minut.
6: Prodloužení linky 218 dlouhodobě poptávala Praha 6. Ministryně financí Alena Schillerová pokračuje v jednání s dalšími ministry o návrhu státního rozpočtu na příští rok. Včera se setkala se 7 svými kolegy. Celkovou podobu rozpočtu zatím žádný z účastníků jednání nekomentoval. Prioritou rozpočtu budou podle šéfky státní kasy investice do dopravy, do energetické bezpečnosti, zdravotnictví, školství a do bydlení. Česko vyšle do boje o Oscara československý dokument Kdyby se holuby proměnily ve zlato. Česká režisérka Pepa Lubojacky v dokumentu natočeném na mobil zkoumá, proč se její bratr a dva bratranci ocitli bez domova a potýkají se ze závislostí. Nominace na Oscara budou oznámeny 21. ledna. Kateřina Siniaková vypadla na turnaji v Cincinnati ve třetím kole s Američankou Madison Keys. Loňské vítězce Australian Open podlehla deblová světová jednička 1-6-3-6 a ani ve třetím utkání v kariéře s ní neudělala alespoň set.
8: Přichází cenová bouřka. Letní výprodej vozu Hyundai Tucson a i30 v Autocentru Dojáček Vršovice. www.dojáček.cz.
6: Odpoledne nás čeká postupné oteplování, ale stále bude převládat oblačná obloha, k tomu přehánky nebo občasný déšť. Menší pravděpodobnost bouřky je tady taky. Odpoledne 25 až 27 a mírný vítr k tomu.
4: Hit Radio City.
9: Krásné dopoledne, 2 minuty po 9. S vámi už Kateřina Pechová, přeju hezkou, ačkoliv zataženou středu.

0: David Guetta, Chris Willis v éteru Hit Rádia City. Za chvíli třeba Teddy Swims nebo Petr Beach Project. No a za úplnou chviličku další City Picnic. Je to tak, dámy a pánové, já vím, že jsem možná otravná, ale je to už zítra. Už zítra, poslední letošní City Picnic. A pěkně ve stylu, potkáme se spolu na Ladronce, jo. Brány otevíráme v 15:30 a start oficiální je ve 16:00. To už totiž na pódium bude stát Bobík a jeho kamarádi. Geniální program pro vaše děti a pojďme si říct, vlastně i pro nás všechny, protože Bobík je prostě srandovní, jo. Potom přijdou La Tropical, naučí vás tančit, no a pak už vás rozespívá a rozhýbe Miraj Navrátil. Následují naši komikaze, což znamená Dominik s Vincentem, který vás budou bavit, možná je u toho budete moct i malinko týrat. No a nakonec to celé uzavře Richard Krajčo. To je prostě dokonalý odpoledne. Lepší program určitě na zítřek nemáte, tak doražte za námi už zítra na Ladronce. Vstup je samozřejmě zdarma. Jediný co, vemte si sebou dobrou náladu. Jo, hele, ani ten déšť by neměl být, bude to skvělý. Jídlo, pití máme, těšíme se na vás.
1: Stejně jako v hudbě, tak i v životě je důležitá souhra. S námi vám to bude ladit. Česká podnikatelská pojišťovna. čpp.cz.
2: Partnerem City Picnicu je Chery Praha v Průhonicích. Rodinná SUV značky Chery se špičkovou technologií a skvělou výbavou. Více na cherypraha.cz.
3: Léto sluší každým křivkám. Na Astratexu najdete plavky ve střizích a velikostech pro všechny tvary. Letní sebevědomí, to je Astratex.cz.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
5: Hit Radio.

0: slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

Tohle je tedy svým, posloucháte Hit Radio City. Krásné dopoledne. No a máváme do Salzburku, prosím vás, to je strašný, to je strašný. Oni tam teďkon, jo, udělali takovou speciální krásnou věc, protože Wolfgang Amadeus Mozart má, bude slavit teď 270. narozeniny. Fantastický věk, ne, už samozřejmě není naživu. Ale prostě na jeho počest jeden umělec vytvořil zlaté sošky právě Mozarta a oni je rozmístili v tom centru jako připomínku těch narozenin. Strašně hezká věc. Ty sošky jsou zlatý a to znamená, že 210 z nich už někdo ukradl. Mhm, vzali to teda postupně, myslejí si, že to je organizovaná skupina, protože nejdřív jich zmizelo 80, jo. No a nakonec jich je 210. To jsou strašné naivky v tom Salzburku. Kdyby byli v Česku, tak vědí, že co není přišroubovaný, to prostě ukradnou. No, měli se zeptat nás, že my tuhle zkušenost máme. Další hity, ty vám nikdo neukradne. Five and Queen, we will rock you.

Adele a Stumbling In. Posloucháte Hit Radio City. Krásné dopoledne všem, důležitá věc. Jak si užíváte to počasí? Já vím, možná už nám začíná trošku chybět sluníčko, ale pojďme si nestěžovat, protože ten vzduch, to je geniální. Souhlasíte? Jako jasně, takový to, že jdete, nečekáte déšť, protože na radaru nic není a najednou začne pršet. Dobrý, to může být trošku diskomfort, ale ten vzduch, že jo? Doufám, že si to opravdu užíváte. Co si užijete určitě, jsou naše další hity Nickelback, Lady Gaga nebo Shakira.

0: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
1: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Prantl šunku výběrovou 100 gramů za 16,90. Orion Deli čokoládovou tyčinku různé druhy za 8,90. A Chibo zrnkovou kávu kilo za 369,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky je téměř 250 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
6: Hit Radio City.
7: Zlepši si náladu.
6: Zlepši si náladu.

0: tak všechno mám.
1: Poetika Féteru Hit Rádia City těsně před 10. Za chvilku Alex Warren nebo One Direction, teď aktuální doprava.
2: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí. Dobré dopoledne. Nehoda zastavila metro B. Aktuálně nejezdí mezi stanicemi Nové Butovice a Florence na lince B. Důvodem je srážka metra s člověkem ve stanici Smíchovské nádraží. Jak dlouho to přerušení potrvá, zatím jasné není. Mezi stanicemi Anděl a Nové Butovice je zavedena náhradní autobusová doprava a v centru je možné využít také tramvajové linky. Další komplikace v podobě kolon stále hlásíte z Aviatické na úrovni letiště Václava Havla v směrech zdržení minimálně 5 minut a popojíždějete budete také Dobřískou ulicí dál směrem na Smíchov. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
3: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
4: Hit Radio.

0: rámci Rádia CZ. Hit Rádio City.
1: Je 10 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí. Přejeme dobré dopoledne a začínáme exkluzivně v Zoo Praha. Jaké jméno dostane mládě Lachtana? Právě v těchto chvílích to slavnostně oznamují jeho chovatelé v Trojské zahradě a my to víme jako první. Mluvčí zoo Filip Mašek.
2: Pro samečka Lachtana, který tady vyrůstá po dlouhých 7 letech, chovatelé vybrali jméno Jabulani. Jabulani je z jazyka Zulu a z dalších jihoafrických jazyků, odkazuje právě k původu Lachtana, tohoto druhu Lachtana jihoafrického, a znamená z překladu něco jako přináší radost nebo být šťastný, zhruba v takovém volném překladu.
1: No a od této chvíle můžeme mládě i s jeho matkou pozorovat ve velkém expozičním bazénu ve spodní části zoo. Nejlépe v dopoledních hodinách, kromě pátku, kdy lachtani v expozici k vidění nejsou, kvůli čištění bazénu. Znovu zavedení elektronické evidence tržeb a změny podmínek zaměstnávání státních úředníků. Hlavní body, které dnes bude projednávat Senát. Kontroverzní novelu stavebního zákona, která má podle vládní koalice usnadnit a zrychlit povolování staveb, bude horní komora probírat nejdříve ve čtvrtek. Česko zažívá rekordní sucho. Na 30% území se nedostatek půdní vláhy vyskytuje od začátku roku. Jde o jižní a střední Moravu a také o závětrnou stranu Krušných hor, což jsou oblasti, kde je nedostatek vláhy dlouhodobý problém. Uvádí to portál Intersucho. Naše biatlonisty čeká exhibice City Biathlon v Drážďanech. V neděli se jich tady představí hned 5. Tereza Voborníková, Vítě Hornik, dvojice Ilona Plecháčová, David Eliáš a pak paralympijská vítězka Karina Adlingerová. Přímé přenosy finálových jízd nabídne v neděli od 17.20 ČT Sport.
3: Přichází cenová bouřka. Letní výprodej vozu Hyundai Tucson a i30 v autocentru Dojáček Vršovice. www.dojáček.cz.
1: V průběhu dnešního dne zůstane většinou oblačno, objeví se přehánky, slabý déšť nebo výjimečně také bouřky. Odpoledne by se mělo oteplovat na 25 až 27 stupňů.
0: Hit Radio City.
4: Krásné dopoledne, 3 minuty po 10. hodině. Jestli jste dneska taky unavený, hele, nevím, no, nějaký tlak zvláštní. Hit Radio. Třeba vás proberou naše další songy. Za chvilku Alex Warren a právě teď Katy Perry, Firework.

0: One Direction v éteru Hit Rádia City. Hezké dopoledne a jdeme na to.
1: Dopolední kvíz Hit Rádia City. Písemka pro celou Prahu. Let's go.
0: Tak doufám, že máte ready mozkový buňky, protože je čas vyslat někoho z vás do letního kina. Do unikátního letního kina, pěkně v Dolíčku. Tam, co se normálně hraje hlavně fotbal, tam se tohle léto taky promítají český filmy. Dneska hrajeme o 4 lístky na 24. srpna a film 6 gramů. Nová česká komedie v hlavních rolích Ondra Vetchý, Jirka Mádl, David Novotný a Martin Pechlát. A jo, budete se skvěle bavit. No a navíc, zadarmo, toto chutná vždycky ještě líp. A protože vás posílám do kina na film, tak i dneska to bude filmové. Správné odpovědi mi píšete na 777-937-777. A zajímá mě, poznáte znělku jakého filmu to tady mám? Co by to tak mohlo být? Jedna správná odpověď vás dělí od 4 lístků na film 6 gramů. Právě teď pište na 777 937 777, co je to za film. Já posílám další hity.

0: run, run, run. One Republic v éteru Hitrádia City, hezké dopoledne. Jste skvělí. Opět přišlo strašné množství správných odpovědí. My v City Quizu teď hrajeme o 4 lístky na 24. srpna na film 6 gramů do dělíčku. Na telefonu už je Marek. Marku, ještě jednou ahoj, jak se máš?
1: Ahoj, ahoj, mám se dobře.
0: Hele, chodíš do dělíčku občas na fotbal?
1: Nejsem z Prahy, takže na fotbal do dělíčku nechodím, ale na kino se určitě rád zastavím.
0: No tak to samozřejmě asi budeš muset, že jo, když vyhraješ ty lístky, to by se tak jako hodilo. Ty musíš ještě samozřejmě tu odpověď říct správně do éteru. Tak ještě jednou znělka, jo? No tak co to je?
1: Je to z filmu Star Wars.
0: Aha. Dokázal bys i uhodnout, která postava má tuhle tu znělku konkrétní?
1: Vím, že to je nějaká temná strana. Aha. A teď myslím, že to je Darth Vader.
0: A jasně, jasně. Hele, fantastická práce. Skvělá práce. To znamená, Marku, jediný. 4 lístky na film 6 gramů jsou tvoje. Mě zajímá. Tušíš, koho vezmeš?
1: Určitě sebou vezmu kolegy z kanceláře.
0: To je hezký.
1: A uděláme takový malý team building.
0: No tak to je skvělý. Hele, hlavně to nepřežeňte, jo, opatrně.
1: Jasně.
0: Marku, moc gratuluju, moc si to užijte, měj se hezky, ahoj.
1: Moc krát děkuju, mějte se krásně, ahoj.
0: Tak jo, další lístky pryč, ale nebojte, protože hrát se bude zase zítra.
2: Dopolední kvíz Hitrádia City. Hitrádio.

slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.

Už zítra na City pikniku, jo, i Richard Krajčo dorazí. Posloucháte Hit Radio City, hezké dopoledne. Hele, a znáte pojem klaunský auto, že jo? Prostě filmová záležitost, komediální, máte malý autíčko srandovní a vyskáče z něj tlupa klaunů, jo? Prostě spoustu, jich tam vždycky hrozně moc. Tak prosím vás, pro nás možná filmová komediální věc na Slovensku, čistá realita. 18 lidí v pětimístném autě není problém, alespoň pro Slováky ne. Policisti tam teď zastavili Felicii a v té bylo 17 lidí plus řidič, který neměl řidičák. Se líbí, jak si vždycky říkáte, tak to už je moc. Není, oni to vždycky posunou o level dál. Tak víme, Felicie, ta pojme všechno. Jo, to je stěhovák, očividně i se to dá použít jako autobus. A ano, říká se víc hlav, víc ví. Tady očividně nevěděli vůbec nic.

George Ezra s námi na Hit Radio City a už jste tam byli. No nikde, nebo teda vlastně jo, na festivalu o ničem. Naprosto unikátní festival právě teď probíhá v Praze. 17. až 23. srpna, jo. Je to opravdu festival o ničem, je to místo, kde se máte zastavit. Trochu se vypnout, zpomalit. Probíhá to na Vodárenské věži Letná a je tam spousta doprovodného programu. Některý ty programy jsou třeba plný, jo, to zjistíte na jejich webu, ale nevadí, protože přijít tam můžete i tak a jenom tam být, celé to zdarma, přijdete, jsou tam od 8 do 9, jakože od rána do večera, dát si snídani, lehnout si tam do postele nebo odpočívat na terase, číst. Cokoliv vás napadne. V podstatě principem je to, že základem péče o druhé je péče o sebe. Vždycky bychom měli začít u sebe a tohle je místo, kde se v tom schonu, který každý den zažívá,

máme, můžete jenom tak zastavit. Připomenout si radost z úplně obyčejných věcí. Moc doporučuju, je to naprosto geniální nápad. Mrkněte na web festivalonicem.cz. Trvá to až do 23., takže určitě stihnete ještě i něco z toho programu. A kdyby ne, tak jenom ta malá pauza, tak kolikrát pomůže ještě víc. Tak na to mrkněte, no a zpomalte trochu, nepospíchejte. Benson Boone, Enrique Iglesias nebo Rehab už za chvilku.

0: Rehab s námi na Hit Radio City těsně před 11. Za chvilku Miley Cyrus nebo Avicii, teď aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, přejeme dobré dopoledne. Provoz mezi stanicemi Nové Butovice a Florence na Bčku byl obnoven. Omezení platilo ve stanici Smíchovské nádraží kvůli nehodě, kde v 9 ráno metro srazilo ženu. Zraněnou si ale převzali záchranáři, v těchto chvílích tedy už projíždíte bez zásadnějších komplikací. Jak to vypadá v automobilové dopravě? V centru metropole počítejte s krátkým nárazovým zdržením, zejména v okolí muzea. Plní se krátce Ječná ulice a Letenský tunel. Štěrbolská spojka na úrovni Štěrbol směrem do centra 10 minut v aktuální koloně a popojíždět budete také Pražským okruhem. A to na úrovni Jinočan a Ořechu, tady omezení platí pro oba směry. Vaše dopravní info dál volejte na 777 937 777.
2: Vysočinu 800 gramů za 94,90. Hamé, Majku, Matěje nebo Svačinku za 18,90. A legendární Staropramen desítku půl litru za 13,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
3: On air.
2: Online.
3: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
1: 11 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí, dobré dopoledne. Praha zpřísnila pravidla pro používání pyrotechniky. Nová vyhláška platí od července. V některých městských částech je odpalování výrobků kategorie F2 a vyšší zakázané po celý rok, v jiných pouze sezóně, dodává mluvčí magistrátu Vít Hofman.
4: Přijetí přísnější regulace představuje hodnotový posun, který zohledňuje nejnovější vědecké poznatky týkající se škodlivosti odpalování zábavní pyrotechniky pro okolí. Mimo to zákaz přispěje k eliminaci stresu, který při odpalování pyrotechniky prožívají někteří obyvatelé a domácí zvířata.
1: Za porušení této vyhlášky hrozí pokuta až 100 000 korun. Detaily najdete na našem webu. Pětina školních jídelen a bufetů v Praze neprošla v prvním pololetí kontrolami hygieniků. Proběhlo jich 200, zjištěno bylo pak zhruba 40 pochybení. Nejčastěji šlo o nedostatečný úklid, zanedbanou údržbu vybavení a nedodržování skladovacích podmínek. Hygienici uložili 12 pokut za celkem 81 000 korun. Výstava českých korunovačních klenotů se oproti původnímu plánu otevře o den později, tedy v sobotu 19. září. Důvodem je páteční konání protokolární akce v areálu hradu. Korunovační klenoty pak budou ve Vladislavském sále pro veřejnost vystaveny zdarma, a to do pondělí 28. září. No a teď něco k obědu. Nejdříve se krájí, pak se dusí a nakonec ochutnává. V restauraci Lindenek v německém Výmaru na talířích končí mívalové severní. Podnik dokonce zorganizoval kuchařský kurz pro 15 myslivců z Durinska, na kterém připravovali mívalý stehínka s omáčkou z brusinek a červeného vína. Jako přílohu pak k němu podávali knedlíky a červené zelí.
5: Přichází cenová bouřka. Letní výprodej vozů Hyundai Tucson a i30 v Autocentru Dojáček Vršovice. www.dojáček.cz.
1: Dnešní den většinou oblačný, bude se oteplovat v odpoledních hodinách 25 až 27 stupňů, ale stále počítáme s občasným deštěm nebo přehánkou a vítr mírný od jeho západu.
0: Hele, jenom ještě ty mývaly. To je strašný. No teď už vůbec právě. Teď mývalové jsou medvídci
1: Rostomilá zvířátka.
3: Hit Radio City.
0: Hezké mývalý dopoledne z Hit Radio City s vámi Kateřina Pechová. Dobrou chuť, pokud se právě teď chystáte obědvat.

The Nights. To je Avicii na Hit Radio City. Hezké dopoledne. A jako prosím vás, nikdy to nevzdávejte. Ne, opravdu, protože to může být hrozný, jo. Jeden takový důkaz máme teď čerstvě z Itálie. Tam prosím vás, jedna paní vyhodila svůj sázecí tiket. Jo, protože když šla zjistit do té prodejny, jestli něco vyhrála, tak oni jí řekli něco ve smyslu, že je nevyplatitelný. No ona to brala tak, že tím pádem zas nic, že to zas neklaplo, tak ho vyhodila. Jenomže to bylo myšlený tak, že vyhrála jackpot. Jo, ona vyhrála, prosím pěkně, 1 000 000 eur, což je 24 milionů korun. Ale ona ho vyhodila. Takže když pak zjistila, že vlastně vyhrála, wow, tak zjistila, že už ten tiket ale nemá. Tak se vrátila do prodejny, kde ho vyhodila, jenomže ty odpadky už odvezly. Takže nastala detektivní práce, kdy se podařilo zjistit, kde by asi mohla být. A normálně popeláři se díl než den prohrabávali hromadou odpadků, aby ten loterijní tiket našli. Oni ho našli, paní ho vrátili a paní má teď 1 000 000 euro. To je skvělý. Tak takovýhle příběhy se šťastným koncem chceme. Asi bychom občas na tom šťastném konci chtěli být my, ale tak třeba příště Panic at the Disco a High Hopes právě teď do uší.

0: DJ Antoine a The Beat Shakers, posloucháte Hit Radio City. Víte, co mají společného Miraj Navrátil a Richard Krajčo? No to, že se zítra potkají na City Pikniku. Na jedné stage vystoupí tyhle dva legendární čeští umělci a budou bavit vás všechny, co přijdete právě na City Piknik. Ano, brány, prosím vás, na Ladronce otevřeme zítra v 15:30. Jo. Ve 4 už ale vystupuje Bobík a jeho kamarádi, jo, takže podle mě tam s dětma prostě buďte ready, ať to stihnete, protože ta show je neskutečná. Budeme taky tančit, budeme se smát, budeme zpívat, budeme pít, jasně, limonádu nebo prošeko, budeme jíst, prostě dokonalé srpnové odpoledne, poslední letošní City Picnic. Nenechte si to ujít, bude to velký, těšíme se už zítra.
1: Stejně jako v hudbě, tak i v životě je důležitá souhra. Námi vám to bude ladit. Česká podnikatelská pojišťovna. čpp.cz.
2: Partnerem City Picniku je Sherry Praha v Průhonicích. Rodinná SUV značky Sherry se špičkovou technologií a skvělou výbavou. Více na sherrypraha.cz.
3: Léto sluší každým křivkám. Na Astratexu najdete plavky ve střizích a velikostech pro všechny tvary. Letní sebevědomí, to je Astratex.cz.

0: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
2: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky je téměř 250 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
3: Praho, připrav se na pořádnou
1: Hitradio.
4: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Cizí zeď dohrává na Hit Radio City. Hezké dopo. No prosím vás, víte, že můžete vyrazit do kanalizace? Možná to nezní tak lákavě, ale tohle fakt je. Prosím vás, pražské vodovody a kanalizace připravili na září opět prohlídky kanalizačního prostoru pod staroměstskou radnicí, takzvaného cizineckého vstupu. V předchozích letech obrovský zájem, takže doporučuji nenechat si to ujít. Oni teď rozšířili počet dní, kdy budete moct do podzemí vyrazit. Je to bezplatný, je ale potřeba rezervace konkrétního data a času na webu pvk.cz. Registrace se spouští 31. srpna v 9 hodin, jo, a potom vyráží se tam právě o víkendu 19 a 20 září a pak ještě v úterý, takže podle mě unikátní záležitost, jo, protože normálně se tam prostě nedostanete. A ano, normálně asi nechceme líst kanálama, pokud se zrovna neprobudíme s brutální kocovinou v sobotu ráno, ale tohle je fakt unikát. Tak si nařiďte budíky 31. srpna v 9 hodin, jo. A já vám posílám další hity. Linkin Park za chvíli, teď je tu Measure, All About The Money.

0: Linkin Park dohrávají v éteru Hit Radio City. Hezké dopoledne. 11:45, blíží se čas oběda a s ním taky čas srdcovek a Jirky Pelnáře. Je to tak. Já se s vámi loučím, užijte si krásný zbytek středy, uslyšíme se spolu, ale ještě večer. Od 6 hodin si spolu dáme Hit Radio Classic, těším se na to. No a docela, než sem dorazí Jirka, třeba tohle. I'm coming home, I'm coming back down tonight, Hypnotized, Purple Disco Machine, taky Robin Schulz nebo Shakira. Hit Radio.
1: Hit Radio.

0: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
2: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Olvin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Olvin. Pomáháme hrát zodpovědně.
3: Ráno tě probereme snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
4: Máme příležitost. Hele, jdem se ukázat.
5: Já bych to asi vidět nechtěla, Michal.
1: Pak hudební pohoda do pražských kanclů s Kubou Urbanem.
3: A odpoledne nejzábavnější odpolední show v českém éteru. Dominik Vršanský, Vincent Navrátil a Andrea Bezděková.
6: Velkolepě.
7: Natočím to.
6: No tak všechno velkolepě.
7: Všechno velkolepě.
1: Tvoje pražská trojka.
3: Jsme tvoje pražské hit rádio.
1: Hit Radio City.
3: Zlepši si náladu.

0: si náladu.
1: Sleduj Hit Radio na Instagramu.
0: Zlepši si náladu.
1: Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré odpoledne. Metro nejezdilo dopoledne mezi stanicemi Nové Butovice a Florence na lince B, a to kvůli nehodě na Smíchovském nádraží. Teď už jezdí bez omezení a bez zásadnějších komplikací. To platí i pro centrum metropole. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastů.

0: Mami, proč máme všechno od konceptu?
1: To jen se zeptej tatínka.
2: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
3: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
4: On Air.
5: Online.
4: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
6: Je 12 hodin, dobré poledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. V Karlovarském, Ústeckém a Libereckém kraji hrozí v noci na čtvrtek silné bouřky. V noci na pátek se mohou objevit také v pásu na jihovýchodě země. Doprovázené budou nárazy větru a kroupami. Výstrahu dnes vydali meteorologové. Na silnicích rozhodují po nehodě první minuty. Řidiči by proto měli vědět, jak správně postupovat. Pokračuje policejní preventistka Monika Šindlová.
7: Účastník nehody je povinen neprodleně zastavit, následuje vypnutí zapalování, zajištění auta proti pohybu, rozsvícení varovných světel, obléknutí reflexní vesty, ale ještě před vystoupením z vozu a umístění výstražného trojúhelníku před místem havárie na okraji vozovky.
6: A hodit se nám může také aplikace Záchranka. Poslanci se sejdou ke sporné vetované novele rozpočtových zákonů 25. srpna dopoledne. Návrh programu zahrnuje také 4 předlohy před závěrečným schvalováním, například zákon o digitalizaci, povolování pobytu cizinců nebo snižující státní náhradu České poště. Teď se ještě podíváme k nám. Praha začne hledat nástupkyni ředitelky Galerie hlavního města Prahy zřejmě až po volbách. Podle radního pro kulturu Tomáše Slabihoutka by to měl být úkol už pro nové vedení Prahy. Magdalena Juříková rozhodnutí opustit svůj post ředitelky galerie ke konci roku oznámila už dříve a zdůvodnila ho věkem.
8: Přichází cenová bouřka. Letní výprodej vozu Hyundai Tucson a i30 v Autocentru Dojáček Vršovice. www.dojáček.cz.
6: Odpoledne zůstane většinou zatažené oblačné, čekají nás teploty kolem 25 až 27 stupňů, výjimečně přehánka nebo bouřka a slabý vítr od jihu.

Nádherné pravé poledne přeju, 12 hodin, 2 minuty, posloucháte Hit Radio a začínají nám naše srdcovky a dneska, když je ta středa, tak vybírám jako srdcovku, ta vás vystřelí z kalhot, jak se říká. Spoustu energie, abyste měli takhle do práce. Elvis Presley a JXL, Little Less Conversation. Všichni víme, že Elvis Presley je král rock'n'rollu, ale věděli jste, že jeho přezdívka byla taky Memphiský blesk, tedy The Memphis Flash? Tak tady je Blesk z Memphisu na Hit Radio.

0: Jo, slušnej od vás na první srdcovku.
1: Největší hity.
2: Největší srdcovky.
0: Elvis Presley, tedy Blesk z Memphisu, což také byla jedna z jeho přezdívek. A je to vlastně jako cool přezdívka. Jo, Flash. Memphis Flash. A tak si říkám, měli jste také v mládí nějakou přezdívku? Jaká to byla? A kolik vám bylo, když jste ji dostali? A kdo vám ji dal? A vadila vám, nebo vám zůstala třeba do dneška? Dejte vědět, 777-937-777, když dneska máme ty srdcovky a vzpomínáme na dobu minulou, pojďme také zazpomínat tedy na naše přezdívky. Je pravda, že jsou třeba lidi, který máte i ve svém okolí, že ani už nevíte, jak se jmenujou křestním jménem, kolikrát ani tím příjmením, ale že znáte už prostě třeba 20-30 let jenom podle nějaké přezdívky. Je to i váš případ? Zajímá mě to. Dejte vědět, jakou přezdívku jste měli. Ještě jednou na WhatsApp Rádia s číslem 777-937-777. Zkusíme dneska v srdcovkách najít tu nejvíc cool přezdívku. Možná to bude právě ta vaší. Když jsme u přezdívek, tak mám tady pro vás připravenou zpěvačku, která v 90. letech tak byla jako fantastická, byla skvělá. Dokonce jeden čas tak zpívala také v Šalomu v čele s Petrem Mukem. Jmenuje se Jana Ferriová a ta si říkala Karia s Y. Karia. Taky jako zajímavá přezdívka. Dáme si od ní píseň, která je velmi, velmi cool. Ostatně stejně tak jako ta přezdívka. A je to píseň, ve které ona zpívá ještě o, řekněme, BDSM, o sadomasu a zpívá v době, kdy ještě nebyla cool a nebyla v módě knížka 50 stínů šedí. Nevím, anebo zpívá úplně o ničem jiným, jenom si blbě vyložil ten název. Spoutaná na Hit Rádiu.

0: další legendární hit, který má své místo v srdcovkách Hit Rádia. Je přesně čtvrt na jednu. A před námi další srdcovka.
1: Největší hity.
2: Největší srdcovky.
0: Ještě předtím ale vzpomínáme na vaše přezdívky a Petr mi tady píše. To je tak, když ti na základce matka koupí lacláče a vznikne přezdívka Krtek. Od té doby se to vleče až doteď a že by mi někdo řekl jménem, tak to je úplně výjimečný. Většina ho vlastně ani nezná. Takže Krtek. Tak Krtku, díky moc za zprávu. Další Věrka píše, ahoj, na Valašsku je obec Lačnov a tam nikdo neví, jaké má kdo příjmení, ale všichni si říkají pouze přezdívkami. My přespolní nikdy vlastně nevíme, o kom je řeč. Tak to mi připomíná naši hospodu, to je úplně stejný. Další, co tady od vás mám, tak jsou samozřejmě i hlasovky, který posíláte na WhatsApp Rádia s číslem 777-937-777.
3: Ahoj, no mě říkali od malička Zikmund. Já byl zrzavý, jak když hoří Brandeis a podle pohádky princa jsem se zlatou hvězdou na čele. A to už mi zůstalo, to jsem měl od malička.
0: A vlasy?
3: Takže my zrzaví jsme, nebo mě aspoň říkali Zikmund, šelma ryšavá, já král kazí svět. Takže to byla taková legrace, že do dneška mi ta přezdívka prostě zůstala. No. Zrzavý už sice nejsem, vlasy už taky nemám, ale Zikmund mi zůstal na pořád.
0: Taky krásný a taky chápu. Co vy, jakou jste vy měli přezdívku? Pojďme vzpomínat na ty naše doby telecího mládí. Jak vám říkali, 777-937-777 a my si dáme další srdcovku, Magic Fair. Rok 94.

0: Pátá srdcovka je od Christiny Perry. Tisíc let, thousand years. A tisíc let klidně může vydržet i přezdívka, kterou jste dostali na základní škole. A přesně o tom si dneska povídáme v srdcovkách na Hitrádiu.
1: Srdcovky Hitrádia.
0: Přezdívky, které jste dostali v mládí, tak ty jsem chtěl znát, ty jsem chtěl vědět a zajímá mě, jestli vám zůstaly i doteď. A Zuzka třeba píše, já mám přezdívku Čabajka. A to už od školy a to je mnoho a mnoho let zpátky. Je to malý rým na mé příjmení a je legrační, že na to všude vždy přijdou a začnou mi tak říkat. Zkrátka, asi jsem holka k nakousnutí a moc dobrá s chlebem. Zdraví Zuzka. Zuzi, jasně, děkuji za zprávu. Čabajka, to je dobrý. Nikoho takového neznám, Čabajku. Ale mám kámoše a tomu se jeden čas říkalo Kabanos. Tak teoreticky byste se vlastně jako mohli skamarádit. Mí kámoši ze základky mi dali přezdívku Havran, protože moje příjmení je Vránek, takže mi dali tuhle přezdívku a mám ji dodnes. No jasně, to taky jako dost pochopitelný. Ahoj Jirko. Já znám několik tremských přezdívek, jako třeba Norek, Zoubek, přítel je Soptík, kamarád je Medik, potom je tam Karkule, Loupežník, přítelů Švára má zase přezdívku Priviňáček, protože jí Priviňáky už od dětství zdraví Eva. Ano, a to je to, co jsem doufal, že se tady objeví někdo, kdo ještě pořád je tramp a kdo ještě pořád jezdí třeba i na vodu, protože já jezdím na vodu kolik nějakých 30 let, 25 určitě a vždycky se tam strašně rád povídám právě jako s vodákama, který už by mohli být mý rodiče a někteří dokonce i prarodiče a právě ty jejich historky a vždycky, když povídají tak přesně, tady mluví jako o Norkovi, jo, o Zoubkovi, o Nožíkovi a tak podobně a to jsou tak krásný přezdívky, které prostě na té vodě u toho ohně vzniknou a ty se s vámi opravdu drží celý život. A vlastně ta přezdívka je taková naše srdcovka. Je to podobný i jako s těma hitama, že některé hity, tak který slyšíme v mládí, tak máme rádi po celý život. A dneska bych tedy chtěl vědět, který hit je to pro vás. Čeká nás ještě srdcovka na vaše přání. Děkuju, že jste mi psali ty přezdívky a teď mi můžete začít psát, co byste tedy chtěli slyšet. Co je ta vaše oblíbená píseň? Za chviličku nás čeká srdcovka na přání.

0: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Dětský kufřík jen za 179 korun. Sada Friction Ball za 94,90 a temperové barvy 12 barev za 44,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
1: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: srdcovky Hit Rádia.
1: Posloucháte srdcovky Hit Rádia. Je 12 hodin 37 minut, je čas na poslední srdcovku pro dnešní den a to je srdcovka na vaše přání. Zlata píše: Ahoj Jirko, chtěla bych dnes zahrát Metalliku. Nothing Else Matters. A poslala bych to mému synovi, dnes slaví 40. narozeniny, miluje tuto kapelu, tak krásné narozeniny můj synu. A všem ostatním přeji pěkný den. My se přidáváme. 40. Silný ročník 1986. No, to je velká životní změna. Ale máš super mamku, která ti nechala zahrát srdcovku na přání.

Leony na Hitrádiu ve 3:15. Posloucháte Hitrádio, taky srdcovky s Jirkou Pelnářem, který vlastně dneska končí. Ještě jednou moc děkuju za všechny zprávy, které jste mi dneska posílali na WhatsApp Hitrádia 777-937-777. Probírali jsme dneska přes dívky, to mě dost jako bavilo. Někteří jsou velmi neotřilí, ze všech si úplně asi nejvíc pamatuju Čabajku. To je prostě super. Fakt jako nádherná přezdívka. A shodli jsme se vlastně na jedné zásadní věci, že přezdívku si člověk vlastně nevybere. Přezdívka je mu daná. Někdo mu ji vymyslí, někdo mu ji dá a to už vám zůstane, ať se vám to líbí nebo ne. To je takový jako dar, někdy je to danajský dar, to je pravda, ale to je dar, který prostě jako v životě máme. Tak pokud náhodou nemáte ještě přezdívku, nebojte se, jo, don't worry, jako zpívala Leony, možná váš čas teprve přijde. Do 13. hodiny Eva Farna, Elton John, Dua Lipa, taky Disturbed, ve 13. hodin nejnovější zprávy, no a pak pokračujeme dál, navíc je dneska středa, takže ve 2 hodiny odpoledne vás čeká taky naše oblíbená ruleta dvojsmyslů.

0: všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Prantl šunku výběrovou 100 gramů za 16,90. Orion Deli čokoládovou tyčinku různé druhy za 8,90. A Chibo zrnkovou kávu kilo za 369,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
1: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
2: Hit Radio. Hit Radio.

0: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun. Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Eva Farná, neříkej, co má se stát. Dobře, ale my víme, co se stalo, a to nám řekne Lucie už za chviličku v nejnovějších zprávách.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré odpoledne. Metro nejezdilo dopoledne mezi stanicemi Nové Butovice a Florence na lince B, a to kvůli nehodě na Smíchovském nádraží. Teď už jezdí bez omezení a bez zásadnějších komplikací. To platí i pro centrum metropole. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
1: Je 13 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Lepší mobilní signál mezi Prahou a Českou Třebovou, to plánuje Správa železnic. Začala s hledáním projektanta a zhotovitele a na vylepšení sítě 5G. Na pěti místech by měly vzniknout nové vysílače, signál by pak měli zajistit mobilní operátoři. Spotřebitelé by měli získat lepší ochranu při uzavírání finančních smluv na dálku, typicky po internetu nebo po telefonu. Jednou z novinek bude také webové tlačítko pro odstoupení od smlouvy, které má tento krok usnadnit. Změny zavede novela, kterou dnes se schválil Senát. Teď ji dostane prezident. Lidé se dnes naposledy rozloučili se spisovatelem Vladimírem Páralem. Zemřel 9. srpna ve věku 94 let. Mše v Mariánských lázních se zúčastnila asi 50 lidí. Další desítky přišly vzdát poctu před kostel. Pokračuje místo starosta města Miloslav Pelc.
3: Když se pohyboval ať už po chodníku nebo někde v parku, vždycky se vědělo, že jde pan Páral, který bydlí v Mariánských lázních. Určitě si nesl tím svým jménem a tím svým pobytem, určitě prostě ty Mariánky jsou i po tom Ústí zmiňovaném, že jo, tak dneska víceméně my můžeme být pyšní na to, že byl vlastně jedním z mariánsko-lázeňských občanů.
1: V Mariánkách žil Páral střídavě s Prahou od roku 1995.
4: Přichází cenová bouřka. Letní výprodej vozu Hyundai Tucson a i30 v autocentru Dojáček Vršovice. www.dojáček.cz.
1: Odpoledne zůstane většinou zatažené oblačné, čekají nás teploty kolem 25 až 27 stupňů, výjimečně přeháňka nebo bouřka a slabý vítr od jihu.
2: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
0: Středeční odpoledne pokračuje dál, středa nás baví, protože to už je velmi blízko k víkendu. Co se týká víkendu, tak i podle meteorologů má o víkendu pršet, tak to bude jako docela změna. Kolikátý víkend to za letošní prázdniny vlastně bude? Maximálně tak druhej. Co se týká hitů, tak to se ale nemění. My i přesto, že venku to teď vypadá, někdo už dokonce psal trošku jako na podzim, tak my budeme hrát letní hity. Protože pořád je srpen a dneska je 19. tak si dáme Siu na Hit Rádiu.

Ten má hlas. Luis Capaldi na Hit Radio, to je prostě zpěvák, který by klidně mohl, já nevím, zpívat jenom recepty z kuchařky, je to úplně jedno, nebo jedno a to samé slovo dokola, ale ten hlas, to je prostě nádhera. To člověk jenom zavře oči a tak trošku se vznáší. Luis Capaldi na Hit Radio ve 13 hodin a 14 minut, no a myslím si, že jako hodně se vznášeli policajti na Slovensku, když chytili jednoho rekordmana na tamních silnicích. Představte si, že tam zastavili nějakýho týpka ve Felicii, který v ní vezl dalších 17 lidí. Ano, v autě pro 5, dohromady s ním bylo 18 lidí. 18 lidí. A jako to není jeho zásluha, to je Felicie, že jo? To je prostě kára všech kár. Pokud jste někdy měli v rodině Felicie, tak víte, o čem mluvím. Felicie, který jiný auto by tohle zvládlo, že jo? Nicméně 18 lidí, to je jako masakr. Jak říkám, chtěl bych vidět ty policajty, jak se tvářili, když postupně všichni ty lidi vylejzali z toho auta. Ten kluk za volantem za nic samozřejmě nemohl. To, že tam nesmí jet tolik lidí, nevěděl. V testu v autoškole to nebylo. Respektive možná bylo, ale on u nich nebyl, papíry vůbec neměl, takže ten byl z obliga, že jo, protože nevíš, tak prostě nemůžeš plnit. Každopádně, já pak jsem se ještě říkal, ty 18 lidí, jak se tam vlastně jako dostali, kdo seděl vepředu, kolik lidí sedělo vzadu, kolik lidí bylo třeba v kufru namačkaných, a když byste měli, jo, v tomhle autě jet taky, tak teď si řekněte sami pro sebe, chtěli byste nastupovat jako první, anebo jako poslední? Já bych chtěl řídit samozřejmě, ale jinak

Za pět minut bude půl druhé, posloucháte Hit Radio. Z hitů pro vás mám například ještě One Republic, taky Poetiku. Před chviličkou jsem tady mluvil o tom týpkovi, který na Slovensku ve Felici převážel dohromady i s ním 18 lidí. Pořád jsem přemýšlel nad tím, jak se tam vešli. Děkujeme za to, že žijeme v době umělé inteligence, protože od pár z vás mi přišla tady udělaná fotka vygenerovaná od AI, jak se tam asi jako vešli. Zajímavý. Nejsem si jistý, jestli jako jeli tak, že jim z okýnka koukali ruce a nohy, ale je to jako docela jako důvěryhodný. Koukám na to, zajímavý lidský preclík je tam našťouchanej. Vypadá to komicky, ale děkuju, teď si to dokážu představit. Hezký, no. Zajímavý. Nicméně, pokud byste v autě a máte rádi jako jízdu úplně o samotě, taky naprosto chápu, jo? Úplně v klidu, v tichosti, někdy u toho poslouchat jenom vaše oblíbené hity. K tomu doporučuji i srdcovky zítra zase mezi 12. a 13. hodinou, tak tam si můžete navíc ještě jako napsat o vaší oblíbenou srdcovku, takže opravdu uslyšíte přímo jenom to, co máte rádi a můžete jezdit vlastně jako klidně jenom kolem baráku. Pokud máte malé děti, miminko, které usne jenom v autě, tak to možná děláváte po večeri, že jezdíte jenom po sídlišti, nebo jeden a stejný úsek po dálnici nebo na obchvatu, jenom aby to dítě vlastně spalo. I to je naprosto běžný, naprosto normální. Tak ať už máte důvod sedět v tom autě jakýkoliv, tak by bylo dobrý, kdyby vás to taky stálo co nejméně. A od toho je tady Hit Radio a také naše dokonalá desítka. Víte, na co mířím? V pátek mezi 12. a 15. v dokonalé desítce pro vás budu mít dohromady až 10 000 korun na pohonné hmoty. Takže můžete jezdit až do Aleluja, jak se říká, zadarmo. 10 000 korun v dnešní době, i přesto, že litr stojí více jak 40 korun, tak furt je to jako dobrý. Pár plných nádrží to je rozhodně. Čeká to tady na vás. Je to jednoduchý, stačí se zúčastnit naší hry a odpovědět správně na mé otázky. Za každou správnou odpověď dostanete 1 000 korun a pak si můžete užívat tuhletu fantastickou jízdu. Doporučuju tady u nás na Hit Radio hrát dokonalou desítku společně s námi. A pokud máte pocit, že nemáte úplně vždycky štěstí ve hře, tak kdybyste chtěli ušetřit nějaké peníze,

slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.

Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio. Když si pod sluncem dáváte dobrý drink.

0: Hit rádiem. Jenom hity. Hit rádio.
1: Čas duše léčí, tak jako déšť skrývá tvůj plač, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duše léčí,

One Republic na Hit Radio Stop and Stare ve 13 hodin na 37 minut. Když byste chtěli ušetřit za pohonné hmoty, tak znovu připomínám, že v pátek hrajeme mezi 12 a 15 hodinou o až 10 000 korun v naší hře Dokonalá desítka. Pokud byste potřebovali ušetřit už dneska, tak jestli máte aplikaci od Orlenu, tak máte i dnes slevou korunu až 2 na litr podle toho, co budete tankovat, a to až do 31.8. Jestli aplikaci nemáte, nebo obráceně, jestli máte tank kartu, tak to máte i dneska, vlastně od pondělí do neděle. Pokud nemáte tank kartu, tak vám stačí aplikace a tam to máte zase v pondělí. Jo, já vím, že do pondělka je to ještě dlouhá cesta, tak kdyby jste se rozhodli, že odstavíte auto, necháte ho někde stát a budete zatím jezdit MHD, dokud u nás ty peníze nevyhrajete, tak jenom doporučuji, zaparkujte někam mimo stromy, někam na nějaký jako bezpečný místo, protože máme tady celkem zásadní informace o bouřkách. Bouřky tak od dnešní noci až do soboty tak budou sužovat celý Česko. Bude to přicházet v různých vlnách, v různých krajích a vypadá to, že se opět zase budou lámat větve, tak abyste potom neměli ještě poničený auto. Takže bacha na to, kde opravdu parkujete, kde stojíte. Víc pro vás udělat nemůžu, no. Pak už vám akorát můžu sehnat levnější pojištění, ale to je zase na jiný téma. Je 13 hodin, 39 minut, dáme si další příjemný hity, který nám trošku zvednou náladu. Tady je Dáma, která je dost silná na to,

Bude 2:45, posloucháte Hit Radio, s vámi Jirka Pelnář a ptám se, v kolika letech podle vás je pozdě už mít dítě? Jo, ve 30, asi ne, ve 40, normálka, v 50, možná třeba v 60 už si říkáte, tak to už asi jako je blbě. Otázkou, jestli je to u chlapů nebo u žen, že jo? No, ptám se na to z jednoho důvodu, protože herec Al Pacino tak má skoro dvouleté dítě a teď se nechal slyšet, že by chtěl další v 86 letech. Zajímavý. Říkám si, jestli to není IVF-ko a zvládne to sám, tak wow, to je jako klobouk dolů. To bych si přál taky. To bych si přál taky. Nepotřebovat nic, aby mi nepadaly tepláky, ale aby to furt takhle jako drželo samo. Takže to je prostě... To je hřebec. Na druhou stranu, když jsme se tady o tom bavili s mýma kolegama na chodbě před chviličkou, tak někdo tam pronesl, nebudu jmenovat, ale někdo tam pronesl zajímavou věc a říká, jo, to je hezký, tak prostě většina dědečků svá vnoučata hlídá, on se vyrábí a ten druhý zase říká, no, ale zase budou mít hodně společného s vnoučatama. Třeba plínky. Já bych se spíš zastavil u toho, že ten frajer pořád může. A tomu závidím. A je úplně jedno, jestli si předtím sudá trenky nebo plínky.

nádobí s jistotou nejnižších cen. Například gigabalení Jaru na mytí nádobí za 127,90. Získáte v prodejnách i na e-shopu. V Tetě výhodně. Vždycky.

0: Yeah.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
4: Černá stavba? Žádný problém.
5: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Rádiu?
6: Ale to stává docela často, že ti doktoři říkají, že tam máš v bříšku třeba kluka, pak to je holka. Přitom by to měli vidět, ne, na tom ultrazvuku, když se tam něco náhodou nepřebejvá.
7: Třeba o tobě si říkali až do 5. roku, že jsi holčička.
6: Ne, to si říkají bohužel doteď.
5: Nejsi snídaní šampionů na Hit Rádiu. Od 6 do 9 s Michalem a já.

0: Kelly Clarkson, Because of You, tak to je poslední hit mezi 13. a 14. hodinou. Za chviličku Lucie a nejnovější zprávy. Senát vrátil poslancům předlohu ke znovuzavedení EET. Proč? Tak to uslyšíte ve zprávách.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré odpoledne. Pokud projíždíte Pražským okruhem v krátkých kolonách na úrovni Slivence a Jesenice směrem k letišti, centrem metropole se projíždí bez zásadnějších komplikací a z více auty počítejte na Štěrboholské. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od kooperativy a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.

0: Ariana Grande.
1: It's Hozier.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. On air.
0: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio.
3: Je 14 hodin, dobré odpoledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Datové schránky mění doménu. Od příští středy 26. srpna budou dostupné pouze na datovka.gov.cz. Uživatelé budou na novou adresu automaticky přesměřováni. Postupný přechod z původní domény mojedatováschránka.cz na novou začal už na konci června a mimo jiné má pomoci s důvěryhodností webu a bezpečím uživatelů. Senát vrátil poslancům předlohu ke znovu zavedení EET s pozměňovacími návrhy. Podle horní komory by se měl zrušit limit pro osvobození od daně z příjmu u zdravotních benefitů zaměstnanců a EET by se neměla vztahovat ani na bezhotovostní platby nebo prodej produktů přímo od farmářů. Vědcům při zkoumání české přírody pomáhá moderní technika. Nověji odborníci vyzkoušeli také v rezervaci v Milovicích. Co přesně tam udělali, to prozradí ředitel společnosti Česká krajina Dalibor Dostál.
4: Odborníci z agentury ochrany přírody a krajiny se zaměřovali především na výzkum nočního hmyzu, ale také na výzkum ptáků a netopírů. Automatizovaný systém v Milovické rezervaci pořídil více než 500 000 snímků nočních motýlů, ale zaznamenal také hlasy ptáků a netopírů. Ty potom systém analyzoval s využitím umělé inteligence.
3: Díky automatizaci nemusí vědci tak často jezdit do terénu. Teď se ještě podíváme k nám. Výstava českých korunovačních klenotů se oproti původnímu plánu otevře o den později, tedy v sobotu 19. září. Důvodem je páteční konání protokolární akce v areálu Pražského hradu. Korunovační klenoty budou pak ve Vladislavském sále pro veřejnost vystaveny zdarma, a to do pondělí 28. září.
5: Přichází cenová bouřka. Letní výprodej vozu Hyundai Tucson a i30 v Autocentru Dojáček Vršovice. www.dojáček.cz.
3: Většinou oblačná obloha, v průběhu dnešního odpoledne výjimečně se mohou objevit přehánky nebo bouřky. Teploty budou letní kolem 26 stupňů a vítr slabý.
2: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
6: Středeční odpoledne konečně. Konečně dospělo ke druhé hodině, což znamená, že na Hit Rádiu budeme už za chviličku roztáčet naši oblíbenou ruletu dvojsmyslů. Zjistíme, kam až sahají hranice vašeho humoru a co všechno si v češtině můžeme dovolit. Počkejte si na to, dáme jeden hit od Calvina Harrise a pak jdem na to.
2: Hit Radio City.

0: Calvin Harris na Hit Radio s Hitem Summer. Léto je pořád v plném proudu. Dneska máme 19. srpna. Předpokládám, že v průběhu léta, možná i dneska se vám stane, že půjdete večer třeba ještě někam za zábavou, že jo, za písničkou, jak se říká, a pojedete domů taxíkem, tak jdu roztáčet ruletu. Je před námi naše ruleta dvojsmyslů. Pokud jste nikdy neslyšeli, tak jenom v rychlosti zopakuju pravidla hry. Je to easy, stačí, když se vezmete telefon a na 777-937-777 napíšete nebo pošlete hlasovku, cokoliv, co vás napadne. Jo? Tady jsme na velmi tenkým ledě, tady se opravdu dobrovolnost nimi nekladou, jak se říká. Prostě podle mě jako žádný humor není blbej humor, tak uvidíme. Kam se dneska dostaneme?
1: Co může zaznít v ložnici a...
0: A když právě jdete taxíkem, nebo možná když i řídíte taxíka, to je jedno, prostě co může zaznít v ložnici a v taxíku. Ta čeština je nádherná, ruleta dvojsmyslu je v tomhle naprosto dokonalá, každý si v tom najde přesně to, co chce. Tak já počkám teď chviličku na první SMSky, které mi přijdou na WhatsApp 777-937-777. Jasně, Dominik už hned platí, teda posílá, kolik platím, výborně. Tady jsem si myslel, že první zpráva bude trošičku jiná, jo, a teď, a už to tady je, tak samozřejmě. Tak kam to bude, paninko? Výborně. Tak. Já zase za chvilku začnu cenzurovat. Dáme si dva hity. Dašu a právě teď taky Roxette. Trošku zvolníme tempo. A vy popuste uzdu vaší fantazii. Co může zaznít v ložnici a v taxíku? 777-937-777.

Rádiu ve čtvrt na tři. Posloucháte dnešní roletu dvou smyslu. Vzhledem k tomu, že je středa odpoledne, tak zase vstupujeme na tenký led. Dneska máme téma, co může zaznít v ložnici a také v taxíku, jo? Tak rovnou jdu na vaše zprávy, které posíláte na 777-937-777. Peťa píše, to je fofr. Jasně, Lucie, můžete zrychlit, pospíchám. Výborně. Lukáš, můžu platit přes QR-ko? Výborně. Jana, dobrý den, trefíte, nebo vás mám navigovat? Au! Jo. Ty mladý kluci ještě neví. Sem se nevejdete, už je vás moc. Týna. Ale tak, Týno. Tady hned další zpráva na to, ta se k tomu vlastně hezky váže. Je nás pět, vlezeme se. Super. Petr, minule jsem svezl vaši kolegyni a celou dobu nezavřela pusu. Nedalo se to poslouchat. Dobře, Peťo. Výborně. Renáta, tak nasedat už tady tvrdnu dlouho. Dobře, bude to těžký vybrat jedno nejlepší. Zkusím to. Už za chviličku. Na Hit Rádiu.

0: ve 14 hodin a 23 minut. Dneska v naší ruletě dvojsmyslu je téma, co může zaznít v ložnici a také, když jedete taxíkem, nebo když nasednete do taxíku a tak. Je to extrémně náročný vybrat jednu nejlepší. A tak místo toho vyberu tady SMSku, která přišla od Karla, protože vlastně jako nedává žádný tip, ale to, no pochopíte sami, jo. Karel píše, čau, tak to si kujon, jsem řidič taxíku a poslouchám. Dneska se na směně asi nasměju. Až se zákaznice zeptám, kam to chce, myslím, že vyprsknu smíchy. Rádio poslouchám 20 let za volantem, ale tohle jsem ještě neslyšel. Je to super. Zdraví Karel. Jo, to je super, že tady ještě taky nějaký taxikář, který mluví česky. Wow! Takže! Karle! Já ti přeju co nejpohodovější směnu. A mysli na Hit Radio, mysli na naší roletu. A klidně potom ještě jako napiš, jaká byla ta první věta zákazníkovi nebo zákaznici, kterou si řekl. Díky za všechny zprávy, co jste dneska posílali.
1: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Hit Radio, Temper City, Self-Aware na Hit Radio. Je 14 hodin 35 minut. Dneska ve 12 hodin, když byly srdcovky, tak jste mi hodně psali také o píseň Written is a Dancer od Snap. Já jsem srdcovku na přání vybral Metalliku, vzhledem k tomu, že to bylo od maminky pro jejího syna ke 40. narozeninám, ale úplně jsem se jako na to navnadil a říkal jsem si, zítra si ji dáme. Ne, mně se nechce čekat úplně do zítřka. Tak vy taky nemusíte. Dáme si ještě teď po půl třetí a zítra zase v srdcovkách po 12. hodině, třeba i to vaše přání. Tak tady je rok 1992.

nám to sem chodí do studia taky, a nebo klidně můžete i mě do soukromí zprávy na Instagramu. Tam to čtu taky, takže klidně i tam to můžeme spolu rozebrat. Budu se na vás těšit zase zítra, já jsem Jirka Pelnář a od 15 hodin tady pokračujeme dál v rámci odpolední show, no a samozřejmě, že do té doby Nico Santos, Rihanna, taky Huntrix, Oscarový hit Golden na Hit Radio.

0: potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík Vysočinu 800 gramů za 94,90. Hamé, Majku Matěje nebo svačinku za 18,90. A legendární Staropramen desítku půl litru za 13,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
1: Hit Radio. Hit Radio. Not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative to positive, I just want y'all to know that.

0: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
2: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky je téměř 250 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
3: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, přejeme dobré odpoledne. Štěrboholská spojka tady opatrně od sjezdu z Běchovic dál do centra metropole, zdržení je kolem 10 až 15 minut. V koloně popojíždíte i v opačném směru od Záběhlic. 10 minut v koloně hlásíte na Pražském okruhu na úrovni Jinočan a Ořechu. Popojíždí také Bělohorská v oblasti kolem Motola nebo Bubenecký tunel dál na Troju. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.

0: prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: On air.
6: Online.
5: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
7: Je 15 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí, dobré odpoledne. Praha 5 dokončila opravy části školní budovy na adrese u Santošky 17. Od nového školního roku bude sloužit jako detašované pracoviště nedaleké základky u Santošky 1. V opravené budově se otevřou dvě třídy s kapacitou 60 míst. Plnohodnotná základní škola by se v budově u Santošky 17 měla otevřít za 2 roky. Neratovice na Mělnicku chystají projekt pro vznik LDNky v části nemocnice. Stavbu projednají zastupitelé po dokončení dokumentace. Předběžný odhad nákladů je 40 až 50 milionů korun. Kapacita by měla být zhruba 60 lůžek, stavba by neměla omezit chod jiných ambulancí. Jaké předměty poveze český astronaut Aleš Svoboda na Mezinárodní kosmickou stanici? O tom můžeme ode dneška rozhodovat také my. Výzvu spustil na svém webu projekt Česká cesta do vesmíru. Navrhovat můžeme do 18. září. Předměty spojené s českou historií, symboly nebo věci nesoucí sportovní odkaz.
5: City Extra.
7: No a Mládě Lachtana se zabydluje ve venkovní expozici Zoo Praha. Poprvé se s ním návštěvníci seznámili dnes dopoledne a byli svědky oznámení jeho jména. Doplní mluvčí Filip Mašek.
8: Pro samečka Lachtana, který tady vyrůstá po dlouhých 7 letech, chovatelé vybrali jméno Jabulani. Jabulani je z jazyka Zulu a z dalších jihoafrických jazyků, odkazuje právě k původu Lachtana, tohoto druhu Lachtana jihoafrického, a znamená z překladu něco jako přináší radost nebo být šťastný, zhruba v takovém volném překladu.
7: Malého Lachtana je možné vidět v pražské zoo po 7 letech, jak už zaznělo. Pravnuk známého Gastona je k vidění každý den dopoledne, kromě pátků, kdy se Lachtanům čistí velký expoziční bazén.
9: Přichází cenová bouřka. Letní výprodej vozu Hyundai Tucson a i30 v Autocentru Dojáček Vršovice. www.dojáček.cz.
7: Odpoledne v Praze a okolí většinou oblačné, místy může být obloha polojasná, na večer se ještě může objevit slabá přehánka. 25 až 27 dnešní maxima.
10: A budeme vám hrát taky maximum těch největších hitů. Posloucháte Hit Radio City, přejeme krásné odpoledne. Michal Pospíchal s vámi, hezkou středu.

0: Tohle je středeční Hitradio, skupina Jelen, Touha a pláč.
1: City Picnic, festival, co se vejde na deku.
0: Svět jako dřív, o tom zpívala skupina Jelen, Svět jako dřív, pochopitelně nabídneme zítra. Tradice se vrací, City Picnic, tyto prázdniny už je po třetí a hlavně naposled. Takže máte poslední možnost vychutnat si ten skvělý rodinný program zadarmo v krásném místě v Praze, v parku Ladronka. Tak tedy už zítra 28. se na vás budeme těšit a dál se otevírá v 15 hodin a 30 minut. No a ten doprovodný program, toho nabídne skutečně mnoho. Pro nejmenší je připraven Bobby a jeho kamarádi, zatančíte si Zla Tropical, zaspíváte s Mirajem nebo Richardem Krajčem a spoustu zábavy si užijete s Dominikem Vršanským a Vincentem Navrátilem v improvizační show Komikaze. Tak tedy zítra na Ladronce, taky s týmem Hitradia City, všichni se tam na vás budeme těšit, tak si přijďte užít hezké odpoledne, podvečer, večer se svými přáteli, s rodinou na festival, který se vejde na deku.
1: City Picnic. Festival, co se vejde na deku. Už 20. srpna na Ladronce.
2: Stejně jako v hudbě, tak i v životě je důležitá souhra. S námi vám to bude ladit. Česká podnikatelská pojišťovna. čpp.cz.
3: Léto sluší každým křivkám. Na Astratexu najdete plavky ve střizích a velikostech pro všechny tvary. Letní sebevědomí, to je Astratex.cz.

fantasticky energický Alex Warren. Na Hit Radio City jsme hráli jeho Ordinary. Z Prahy a středních Čech budeme cestovat za velkou louži do New Yorku. Tohle je Jay-Z, taky Alicia Keys, ten legendární duet singlovky Empire State of Mind. I tohle budou ty příští minuty tady u nás na Hit Radio City. Díky, že jste si nás vybrali jako parťáka pro středeční odpoledne.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
1: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.

0: Před více než 100 lety se zrodila legenda Royal Enfield. Spojení historie, stylu a svobody. A příběh pokračuje. Více na remoto.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: tahle skvěle energická a fantastická předělávka, která udává rytmus středečnímu odpoledni. Bibi Rexa si půjčila singlovku od Faithless New Religion. Tohle je ona v originále, jmenovala se Insomnia, určitě ji velmi dobře znáte. Možná jste na tohle pařili v 90. na tanečním parketu. Rok 1995 totiž přinesl tuhle písničku, která teď dostala druhý dech. Mimochodem, Faithless jsou napsaní jako oficiální spoluautoři u této předělávky Bibi Rexa, protože si vzala opravdu ten ikonický motiv. Který je naprosto charakteristický a nezaměnitelný. Tak doufám, že vám tahle věc dala trošku té hezké nostalgie a že vám udělají radost a taky další hity, které pro vás máme připravené. Ve středu 19. srpna na Hitrádu City pokračujeme s Green Day, Boulevard of Broken Dreams. Nejprve ale Mirai, malinový sirup, ten si od nich ochutnáme právě teď. Jinak připomínám, že Mirai Navrátil bude taky na City Pikniku. Už zítra v parku Ladronka v 15.30 otevíráme areál a těšíme se na vás.
1: Každá letní láska zmizela jak prázdniny. Naplnila nás tak, že neměli jsme prázdný dny.

0: Před více než 100 lety se zrodila legenda Royal Enfield. Spojení historie, stylu a svobody. A příběh pokračuje. Více na remoto.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio City.

0: 21 Pilots, Heathens, tak ti nás dovedli k 16. odpolední, ta nám klepe na dveře. Lucka Daňková už je ve studiu, přináší aktuální zprávy a taky pohled na dopravu nejen v Praze.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí přejeme dobré odpoledne. V těchto chvílích v okolí Černáku počítejte s hustým provozem a z více aut jednak od sjezdu z Hradecké dálnice popojíždíte směrem na Černák minimálně 15 minut. Silný provoz je ale také na příjezdu od Běchovic a pak v opačném směru od Černáku na Štěrboholy popojíždění minimálně 25 minut. Plní se také jižní spojka Barandák a Dobřížská ulice a popojíždět budete Pražským okruhem. A to na sjezdu z D5 na úrovni Jinočan a Ořechu. A v opačném směru hlásíte směrem k letišti nehodu na úrovni Slivence. Popojíždíte 15 minut. Vaše dopravní info dál volejte na 777-937-777.
2: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
3: Mami, proč máme všechno od konceptu?
4: To jen se zeptej tatínka.
5: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
6: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
1: Je 16 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí, dobré odpoledne. Nová pražská supernemocnice bude stát v areálu fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Umístění dává podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha smysl kvůli tamním specializovaným centrům.
9: Využijeme část toho areálu, kde vlastně prakticky dnes nic nestojí a napojíme tu novou nemocnici na některá pracoviště, která vlastně dávají smysl, aby byla zachována, ale některá pracoviště je možné, že budou přemístěna do té nové nemocnice i z fakultní nemocnice Královské Vinohrady a třeba ty budovy pak zaniknou nebo budou sloužit nějakému jinému účelu, protože třeba i z hlediska technického stavu už jsou nevyhovující.
1: Dalšími zvažovanými místy byly pozemky u metra v Letňanech nebo na Bulovce. Vláda by podle premiéra Babiše měla o projektu rozhodnout do Vánoc. Policie pátrá po 10letém chlapci, který se dopoledne ztratil v okolí muzea MHD ve Střešovicích. Zajímá se o veřejnou dopravu, mohl by se pohybovat v okolí zastávek nebo dalších dopravních uzlů. Detaily a popis policie zveřejnila na svém webu a prosí Pražany o spolupráci. Místa nejvíce zasažená suchem popsali vědci z Českého hydrometeorologického ústavu. Identifikovali zhruba 1000 katastrálních území u nás. Jsou mezi nimi jak pravidelně suché oblasti, tak místa ve vyšších polohách, kde sucho běžně nebývá, ale v extrémních obdobích také vysychají a potřebují pomoci zadržet vodu. Cílem je vytvoření mapy těchto míst.
7: City Extra.
1: Letní scéna divadla Kalich pod Žižkovskou věží zve dnes večer na komedii Nikdy není pozdě. Vypráví příběh dvou lidí, kteří se v průběhu dlouhých desetiletí několikrát potkají, ale pokaždé se vydají jiným směrem, až dojde k osudovému momentu. Jana Paulová a Václav Vidra se v tomto humorném i něžném příběhu objeví dohromady v 6 rolích. Hraje se od 19. hodiny a lístky ještě jsou.
10: Přichází cenová bouřka. Letní výprodej vozu Hyundai Tucson a i30 v Autocentru Dojáček Vršovice. www.dojáček.cz.
1: Většinou polojasné oblačné odpoledne zůstalo nad Prahou a v okolí a čeká nás převážně polojasná noc. Teploty budou klesat na 17 až 15 stupňů. Zítra nás čeká proměnlivý čtvrtek. Předpokládáme ubývání oblačnosti v průběhu dopoledne, naopak odpoledne její přibývání. Ale teploty letní 26 až 28 stupňů.
0: A my pro vás budeme mít taky další skvělé letní hity Shakira, Zoo nebo Coldplay Sky Full of Stars. Posloucháte Hit Radio City, Michal Pospíchal. Hezké odpoledne.

Tohle byla Shakira, Zoo, záležitost, kterou mimochodem můžete znát z animáku Zootropolis 2. Tam se Shakira blízkla v roli gazel. No a mimochodem taky Ed Sheeran se podílel na téhle písni, dokonce tam zpívá doprovodné vokály. Posloucháte Hit Radio City, my pro vás máme hity pro lepší náladu, tak za chvilku Taylor Swift, Fate of Ophelia. Teď každopádně jedna fantastická věc, velká klasika. My, ačkoliv je středa, si už trošičku budeme namlouvat pátek. Skupina Cure, to je fantastická partička, která stojí za legendárním hitem Friday I'm in Love. Můžete to klidně brát jako pozvánku na večerní vysílání, protože každý všední večer pro vás mezi 18. a 21. hodinou máme hudební speciál Hit Radio Classic, ve kterém vám hrajeme to nejlepší z 80., 90. a taky výběr těch největších hitů milénia. No a třeba právě takováhle muzika nesmí chybět. My si ji každopádně dáme hned teď.

Fadeophilia, to byla slibovaná věc Taylor Swift, teď hrála na Hitradio City. Přejeme krásné středeční odpoledne, které někomu z vás vyladíme možností vyhrát si krásnou cenu 4000 korun. To je poukázka na jízdy na motokárách. Jasná věc, 16.30, to je čas, který dobře znáte. 16.30 je čas, kdy u nás na Hitradio City hrajeme hru, která se jmenuje Nepoužitelní. Hledáme ty z vás, kteří jsou nepoužitelní, a to v tom způsobu, že odpovídají špatně na otázky. Jo, je to soutěž trošku na ruby, my po vás nechceme znát správné odpovědi, my pro vás chceme znát odpovědi špatné. Máme pro vás 10 otázek, v časovém limitu musíte odpovědět, čím rychlejší čas budete mít, tím lépe pro vás, protože v pátek vybereme ten nejlepší čas tohoto týdne, no a toho z vás potom právě odměníme tou krásnou cenou. Tak co musíte udělat pro to, abyste si s námi teď mohli zahrát, abyste se vlastně mohli zaregistrovat do téhle soutěže, do nepoužitelných? Tak to je jednoduché, napište nám do studia na WhatsApp nebo do SMSky heslo nepoužitelní 777 937 777, to je číslo sem k nám. No a za chvilku někoho z vás vylosujeme, zavoláme mu, zahrajeme si tady v éteru a potom už je to jenom o vašich schopnostech, rychlosti a taky trošku toho štěstí. Na Hit Radio City do té doby další hity Edward Majavika, Žigulina, Stereo Love, taky Pokáč se přihlásí o slovo Solitaire, jeho single, který vám pošleme už za chvíli.

0: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
2: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwyn účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwyn. Pomáháme hrát zodpovědně.
3: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
4: Před více než 100 lety se zrodila legenda Royal Enfield. Spojení historie, stylu a svobody. A příběh pokračuje. Více na remoto.cz.
5: Hit Radio.
6: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

0: Tohle byl Pokáč, hráli jsme solitér.
1: Nepoužitelní. Jediná hra, kde nesmíš vědět absolutně nic, abys byl vítěz.
0: A hrát si na Hitrádiu City budeme i dál. Nepoužitelní, to je soutěž, kterou velmi dobře znáte. 16.30, ideální čas k tomu, abychom si představili dnešní soutěžící, kterou je Adéla. Ahoj.
2: Ahoj, ahoj, dobrý den.
0: Také doufám, že jsi se pečlivě připravovala na ten kvíz, který tě teď čeká. Mám pro tebe totiž připravených 10 záludných otázek a chci slyšet jenom špatné odpovědi.
2: Jdeme na to.
0: Tvým úkolem je pochopitelně mi těch 10 otázek zodpovědět co nejrychleji, protože sbíráme čas, no a na konci týdne toho nejrychlejšího, toho nejvíce nepoužitelného odměníme. Máme tady připravenou poukázku na 4000 korun na motokáry, takže rozhodně záležitost, která se dá hezky využít třeba s celou rodinou. Jsou to motokáry v Horních Počernicích, ty nabízí úplně nové motokáry v nejmodernější evropské motokárové hale. No a zároveň dokonale strávený volný čas během prázdnin. Informace o tom, pokud by si chtěla vědět něco více, tak jsou na adrese pragaarena.cz, tam se můžeš podívat a třeba se pomaličku těšit, pokud dnes budeš opravdu nepoužitelná. Já mám připravené stopky, tak pokud seš připravená i ty, já je spustím a pokládám první otázku.
2: Jdeme na to.
0: Jdeme na to. 3, 2, 1, teď. Kolik nohu má žirafa?
2: 18.
0: Jakou barvu má červená karkulka?
2: Bude modrá.
0: Kolik měsíců má jeden rok?
2: 28.
0: Jak se jmenuje hlavní město Francie?
2: Řím.
0: Které zvíře dělá mňau?
2: Pes.
0: Jak se jmenuje zpěvák skupiny Činasky?
2: Michael Jackson.
0: Kolik je 2x2?
2: 18.
0: Jakým jazykem se mluví v Německu?
2: Rusky.
0: Jak se jmenuje první den týdnu?
2: Úterý.
0: Kolik váží mravenec?
2: 25 kilo.
0: Jo. To je velký mravenec, to ti povím.
2: To teda, no takový jako mají zoologický, ty kovový, tam ty zatáčce, jak se jich všichni bojej, protože jsou strašidelný.
0: Jo, tak možná ti ten mravenec se přinesl štěstí, protože máš fantastický čas, 31 sekund.
2: Super.
0: Já ti něco
2: prosím. Ostatním lidem prosím, počítejte daleko rychlejší. Pomáš, abych já byla to rychlejší.
0: Já ti něco prozradím, zatím je to nejlepší čas tohoto týdne.
2: Jupí, tak mám ještě dva lidi zítra a pozítří.
0: No, držíme palce všem stejně, každopádně v pátek se dozvíš, jak jsi dopadla, tak díky moc za dnešní hru, doufám, že budeš nepoužitelná.
2: Doufám, že nejvíc ze všech.
0: Měj se hezky.
2: Hezký den. Následujeme, užitý, ahoj.
1: Zítra Radio City.

tím začal neuvěřitelně trendovat. Určitě i na vás někde vyskočil Turn the Lights Off, budeme připomínat v našem vysílání. Do konce hodiny i Imagine Dragons nebo Rosie a Bruno Mars v singlovce Apace. No a na 17. připravujeme taky další aktuální zprávy.

0: chcete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík Vysočinu 800 gramů za 94,90. Hamé, májku Matěje nebo svačinku za 18,90 a legendární Staropramen desítku půl litru za 13,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
1: Royal Enfield. Spojení historie, stylu a svobody. A příběh pokračuje. Více na remoto.cz. Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Bruno Mars a taky mladá jihokorejská zpěvačka Rosie Apace, tak to byl single, který nás dovedl k 17. odpolední. Doufám, že užíváte středu s datem 19. srpna. Lucka Daňková připravila aktuální zprávy, jdeme taky mrknout na silnice.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré odpoledne. Nehoda za sjezdem z Hradecké dálnice směrem na Černák blokuje provoz, a to v obou směrech. Pokud jedete na Černý most, už u Záběhlic vjedete do dlouhé několika kilometrové kolony. Zdržení by v těchto chvílích mělo být kolem 50 minut. V opačném směru od Běchovic po Štěrboholi nabíráte zpoždění 20 minut. Barandák do Břízka dál do centra 15 minut v aktuální koloně. Po pojíždět budete také pražským okruhem na sjezdu z pětky na úrovni Jinočána a Ořechu a připravte se na kolony také ve Strahovském a Bubeneckém tunelu směrem na Troju. Provoz zesiluje také v centru metropole. Vaše dopravní info dál volejte na 777 937 777.
2: On air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
1: 17 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí, dobré odpoledne. Lepší mobilní signál na hlavním koridoru mezi Prahou a Českou Třebovou. To plánuje Správa železnic. Začala s hledáním projektanta a zhotovitele na vylepšení sítě 5G. Na pěti místech by měly vzniknout nové vysílače. Doplní mluvčí Správy železnic Nela Frýbová.
3: O samotné šíření signálu se postarají mobilní operátoři. Nejvyšší přípustná nabídková cena je necelých 170 milionů korun. Hotovo by mělo být na začátku roku 2028. Vítěz tendru nejprve vytvoří projekt, poté provede samotné stavební práce.
1: Cestující by po vylepšení signálu měli být na trase online po celou dobu jízdy. Policie ukončila pátrání po 10letém chlapci, který se dopoledne ztratil v okolí muzea MHD v Praze. Našel se ve Středočeském kraji u zábavného parku, kde si chlapce všimla ochranka. Je v pořádku a společně s policií na cestě k rodičům. Do anglických vod se v větší míře vrací tuňáci modroploutví. Na severu Anglie poprvé za zhruba 60 let ulovili exemplář této ryby. Vážil více než 300 kilogramů. Návrat tuňáků, kteří ve druhé polovině 20. století z anglických vod vymizeli, napomáhá důsledná kontrola rybolovu. Fotbalisté Plzně zatím do Bělehradu neodletěli. Jejich letadlo mělo technické problémy. Zítra by měli nastoupit k úvodnímu utkání závěrečného čtvrtého předkola Evropské ligy proti Crvené zvezdě. Klub teď hledá řešení, jak mužstvo do srbské metropole dopravit.
4: Přichází cenová bouřka. Letní výprodej vozu Hyundai Tucson a i30 v autocentru Dojáček Vršovice. www.dojáček.cz.
1: V průběhu večera, noci většinou oblačno, postupně polojasná obloha, ranní teploty kolem 16 stupňů, zítra nás čekají letní odpolední hodnoty 26 až 28, ideální piknikové hodnoty a k tomu většinou oblačná polojasná obloha a slabý jihovýchodní vítr.
0: Posloucháte Hit Radio City, zveme vás do další hodiny s tou nejlepší muzikou Miley Cyrus nebo Neil Diamond. Michal Pospíchal s vámi, hezký den.

tohle je Švédka, Zara Larsson, která nedávno navštívila taky Českou republiku. My jsme jí teď dali prostor na Hit Radio City, tak doufám, že vám vyladila středeční odpoledne. Vyrazíme si nahory. Tohle je písnička, kterou dobře znáte ze seriálu, respektive filmu Snowboardiáci. Dan Barta je autorem singlovky On My Head, kterou tady pro vás máme připravenou. Už za chvíli vám i tohle budeme hrát na Hit Radio City.

0: Před více než 100 lety se zrodila legenda Royal Enfield. Spojení historie, stylu a svobody. A příběh pokračuje. Více na remoto.cz.
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
2: Ale to stává docela často, že ti doktoři říkají, že tam máš v bříšku třeba kluka, pak to je holka. Přitom by to měli vidět, ne, na tom ultrazvuku, když se tam něco náhodou nepřebejvá.
3: Třeba o tobě si říkali až do 5. roku, že jsi holčička.
2: Ne, to si říkají bohužel doteď.
1: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

0: Damiano David, Next Summer single, který jsme hráli právě teď, je to jeho solová tvorba, jinak frontman skupiny Måneskin. Ladíte Hit Radio City, prázdninové letní Hit Radio City. Ano, prázdniny v Praze nabízejí spoustu krásného programu, na který můžete vyrazit s celou rodinou. Třeba zítra to bude City Picnic na Ladronce, budeme se na vás moc těšit. Nicméně vyrazit můžete třeba i na Letnou. Letní Letná trvá až do 31. srpna. No a my jsme u Ivany Pěkné, výkonné ředitelky Mezinárodního festivalu Nového cirkusu a divadla Letní Letná, zjišťovali podrobnosti, na co všechno se vlastně mohou návštěvníci těšit.
1: V celém areálu vlastně je mnoho doprovodných aktivit pro děti kdy, a pro rodiče s dětmi, kdy tady jsou výtvarné, cirkusové dílny. Máme tady takové speciální katalánské hračky, takové v formě perpetuum mobile z recyklovaných materiálů, a to je úchvatný, to už dovážíme zhruba 7. rokem. A večer je hudební scéna také, kdy si chcete, můžete zatančit, a celý areál je vlastně volně přístupný, takže můžete kdykoliv přijít, ochutnat atmosféru, ochotnat něco dobrého z jídla i pití.
0: Tak to je doporučení od nás pro vás a máme pro vás k doporučení poslouchat a taky Hit Radio City v příštích minutách, protože jsme nachystali fantastické písně Alvaro Soler, La Libertad. No a teď Beautiful South, Rotterdam, to bude výlet do Nizozemska, teď v příštích 3 minutách a 8 vteřinách. Tak si dojte pořádně na hlas, hezky si to užijte, tohle je velká letní pohodička, takhle zní středa na Hit Radio. Hezký den.

0: Tohle byla krátká lekce španělštiny, slibovaný Alvaro Soler, La Libertad, vysluněná písnička, posloucháte Hit Radio City. Budeme kouzlit Harry Houdini, velmi známý světově úspěšný kouzelník, kterého zhudebnila Dua Lipa. Houdini se jmenuje single, který pro vás máme připravený, i tohle vám budeme hrát do konce aktuální hodiny. I David Guetta, taky skupina Poetika, to všechno stihneme. No a úderem 18. se vrátíme zpátky v čase, nabídneme playlistu jenom to nejlepší z 80., 90. a taky výběr hitů milénia.
1: Imití nádobí s jistotou nejnižších cen. Například Persil Gel 100 praní za 404 koruny. Získáte v prodejnách i na e-shopu. V teď je výhodně. Vždycky.
2: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.

0: vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky je téměř 250 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
4: Před více než 100 lety se zrodila legenda Royal Enfield. Spojení historie, stylu a svobody. A příběh pokračuje. Více na remoto.cz.
5: Hit Radio.
6: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

0: ráno tě probereme snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
1: Máme příležitost. Jdem se ukázat.
2: Já bych to asi vidět nechtěla, Michal.
0: Pak hudební pohoda do pražských kanclů s Kubou Urbanem. A odpoledne nejzábavnější odpolední show v českém éteru. Dominik Vršanský, Vincent Navrátil a Andrea Bezděková.
3: Velkolepý.
0: Natočím to.
3: No tak všechno velkolepě.
4: Všechno velkolepě.
0: Tvoje pražská trojka. Jsme tvoje pražské hit rádio. Hit Radio City. Zlepši si náladu.

0: si náladu.
1: Sleduj Hit Radio na Instagramu.
0: Zlepši si náladu.
1: Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit
2: Radio. Dobrý podvečer, před 18. hodinou podíváme se na silnice v Ostravě, v Rudné ulici ve směru na Opavu. U sjezdu na Plzeňskou překáží dva spadlé stromy, na místě jsou hasiči, počítejte s kratším zdržením. D1, 190. kilometr u Brna směrem na Vyškov. Tady došlo k nehodě motorky s dodávkou, blokují jeden jízdní pruh a kolona má aktuálně zhruba kilometr. V Praze v těchto chvílích počítejte s více auty na Štěrboholské a na úrovni Štěrbohol hlásíte kolony v obou směrech. Popojíždět dál budete i pražským okruhem na sjezdu z D5 směrem k D1 nebo v tunelech Strahovský a Bubenecký směrem na Troju. Přejeme vám všem šťastnou cestu.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Rádio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Rádio.
2: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv přeje Lucie Daňková. V Karlovarském, Ústeckém a Libereckém kraji hrozí dnes v noci silné bouřky. V noci na pátek se pak mohou objevit také v pásu na jihovýchodě země. Doprovázené budou nárazy větru a kroupami. V výstrahu vydali dnes meteorologové. Kvůli suchu a poklesu hladin vodních nádrží pomáhá Povodí Vltavy vytahovat rekreační lodě z Orlíku a Slap. Tento týden mohou majitelé plavidel na přehradách využít jeřáb zdarma. Zájem ale není velký a rezervační systém není naplněný. Mluvčí Povodí Vltavy Pavlína Mertl k situaci na Slapech.
3: Na Slapech funguje bezplatné vytahování lodí pomocí traktoru od pondělí do neděle a rezervační systém lidé naleznou na našem webu. V případě, že dojde ke snižování hladiny Slapské přehrady a hladina zde klesne o 80 cm, nebude možné již lodě převážet.
2: Vlastníci lodí musí čluny a jachty dostat z vody do konce září. Lidé by měli získat lepší ochranu při uzavírání finančních smluv na dálku, typicky po internetu nebo po telefonu. Jednou z novinek bude takzvané webové tlačítko pro odstoupení od smlouvy, které má tento krok usnadnit. Změny zavede novela, kterou dnes schválil Senát, a teď ji dostane prezident. Obě jaderné elektrárny, tedy Dukovany i Temelín, nabízejí noční prohlídky. Proběhnou během všech pátků v září. Návštěvníci se podívají do strojoven nebo skladů použitého jaderného paliva. Zúčastnit se mohou lidé s českou státní příslušností starší 15 let. Zájemci se mohou hlásit do konce srpna.
4: Přichází cenová bouřka. Letní výprodej vozu Hyundai Tucson a i30 v Autocentru Dojáček Vršovice. www.dojáček.cz.
2: V noci většinou polojasno, na severu místy déšť, nejnižší teploty 20 až 16 stupňů, na západě a severu bude chladněji. Čtvrtek pak zůstane oblačný, polojasný, místy přehánky, odpoledne a večer na jihovýchodě déšť četnější. Nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů, na západě a severu kolem 25.
5: Krásný večer, 2 minuty po 18. hodině, s vámi už Kateřina Pechová, před námi to nejlepší z 80., 90. a taky milénia. Hit Radio Classic startuje, doufám, že jste na to ready, doufám, že máte hezkou středu a spoustu energie. Hit Radio. Dobře, ty energie tolik nepotřebujete, ale jenom ať si užijete ty songy, co nás čekají. Za chvilku Katrina and the Waves, a teď už to slyšíte, Something Got Me Started, Simply Red, jdem na to.

No, my tenhle týden spíš tančíme mezi kapkami deště. Walking on Sunshine, Katrina and the Waves, Péteru, Hit Rádia. Krásný večer, 10 minut po 18. hodině. Mimochodem, důležitý jméno. Zapamatujte si ho. Nicholas Pipal. Tohle jméno ještě uslyšíme mnohokrát. Je mu teprve 19 let a už je ambasadorem české cesty do vesmíru. Tenhle frajer před 20 stihnul vyvinout systém pro odhalování mozkových nádorů, který používají ve fakultce v Olomouci a brzy možná i ve světě. K tomu získal stipendium na Oxfordu v 19 letech. Neskutečný, neskutečný. Miluje teorii velkého třesku, což se dost nabízí, a sní o Nobelovce. A upřímně, podle toho, jakým stylem a jakou rychlostí jede, mu to fakt věříme.

0: Maybe. Brainstorm s námi na Hit Radio. Přeju krásný večer. 18.18, něco si rychle přejte. Jo, máte? Dobrý. To by byla škoda, kdybychom to prošvihli, takovou hezkou věc. Hlavně si nenechte ujít naše skvělý hity, protože ano, i dnes večer si dáváme společně cestu časem do 80., 90. a taky milénia. A i dneska je to nabitý. Hele, Captain Jack, to vás rozhýbe, to zaručuju, to je těžký se nehýbat, to je takový, tak vám začne cukat noha nenapadně. Taky nás čeká Tina Turner, jedna z bondovek, GoldenEye. No a k tomu třeba... Tahle legendární popová hvězda. Michael Jackson a Bad už za chvilku ve vašich uších.
1: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Dětský kufřík jen za 179 korun. Sada Friction Ball za 94,90 a temperové barvy 12 barev za 44,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.

0: slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Tak co, užíváte Captain Jack s námi na Hit Radio. No a hele, ruku na srdce. Kdo z nás si někdy jednou nedal sklenku a neudělal nějakou blbost, jo? Určitě teda už to bylo hrozně dávno, ale jinak se to prostě může stát, jo? Ale jsou hlouposti a pak jsou velký hlouposti. Jednu takovouhle velkou hloupost, opravdu kardinální, provedl jeden muž z Brna. Ano, velmi slavný muž z Brna, dělá spoustu věcí. On se opil, vylezl, prosím vás, na jedné stavbě v Brně na Věžový jeřáb, tam se dostal do kabiny a odmítal ji opustit. To je takový to, když je člověk hodně opilej a chová se jako dítě, jo. Na, nikam nejdu. Tak tohle se stalo, dolů ho musela dostat až přivolaná zásahová jednotka a bohužel pro něj se navíc zjistilo, že tenhle konkrétní Pokémon je celostátně hledaný. Tak prosím vás, kdybyste vyráželi na skleničku, ať neskončíte na jeřábu, jo?
1: Fasa.

Ten hlas, to je prostě Bryan Adams, Cuts Like a Knife. Posloucháte Hit Radio. Krásný středeční večer, mimochodem všímáte si, jak to utíká, jo? Hele, už jenom chvilinku je víkend, to je neskutečný tempo, neskutečně to letí, tak doufejme, že to do toho víkendu dotáhnete s úsměvem na rtech. Já věřím, že jo. A pokud třeba ten dnešek nebyl úplně nejúspěšnějším dnem, tyhle hejty by to mohly malinko zlepšit, jo? I Feel Lonely. S tímhle songem sami nikdy nebudete. K tomu ATB nebo Men at Work. Už za chvilku.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Hezký večer, 19. hodina je tady. My si dál dáváme to nejlepší z 80., 90. a taky milénia. Jste ready? Na znalci už

Blázen Glenn Medeiros s námi na Hit Radio. Hezký večer. No jasný, hele, kdo by nechtěl kabriolet, jo? Prostě prohánět se bez střechy, nechat si vítr vlát ve vlasech, zvlášť když je teda zrovna venku hezky, tak prosím vás, ale ne za každou cenu, jo? O tom už teď něco ví, škoda, že to nevěděl předtím, jeden pán z Bratislavy, kterého zastavila policie. A to proto, že si všimla jeho trošku zvláštního vozu. On totiž měl takový starší Citroen a rozhodl se vlastnoručně z něj právě udělat kabriolet. To znamená, ano, uřízl střechu, uřízl ty nosníky, jo, prostě jako kreativní. Zas musím říct, že z těch fotek to vypadá fakt, jako že se s tím dal práci, ale samozřejmě to nemůžete udělat, jo. Což teda buď pánovi nedošlo, nebo to prostě risknul, takže další jízda už mu byla samozřejmě zakázaná, dostal k tomu pokutu, no, takže jo, jako je super, že jsme kreativní,

0: be me.
1: No tak tohle je legendární NSYNC, It's Gonna Be Me, posloucháte Hit Radio. Jako tohle cestování časem díky hudbě, pomocí hudby, to je vždycky fantastický. Pokračovat v tom budem i za malou chvilku, dál nás čekají hity z 80., 90. a taky milénia. A čeká nás třeba tohle. Fleetwood Mac, k tomu Babylon Zoo a nebo Masterboy. Jo, je na co se těšit.
2: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
3: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.

Boy, Is This The Love. Jste z Hit Radio. Hezký večer, no, máme tady trable. Prosím vás, asi jste viděli někdy, možná jste to sledovali aktivně, Beverly Hills 920. Legendární seriál. Legendární. Prosím vás, a ta škola, ve které se vlastně natáčelo, má problém. To je reálná střední škola v Los Angeles a oni mají málo studentů. I přesto, že se tam točil seriál, i přesto, že tam chodili významné osobnosti, prostě mají málo studentů, tím i málo peněz, jo. Jako hrozí tím konec jedné velké éry. Já si myslím, že to je tím, že mladí už ten seriál neznají, že jo. Možná je na čase jim to pustit a říct prostě, podívej se, do jak cool školy bys mohl chodit, jo. Když tě nebudou chtít pustit k maturitě, tak se celá škola prostě semkne a bude skandovat. Tak uvidíme. Posíláme pozdravy do Los Angeles, budem doufat, že to tahle skvělá škola ustojí. A já posílám činasky.

Takhle zní středa večer. David Bowie a China Girl. Jste s Hitrádiem, moc díky, že ten večer trávíte s námi. Doufám, že si užíváte tyhle fantastické hity Hitrádio Classic. To jsou prostě ty nejlepší songy z 80., 90. a taky milénia. No a Sheryl Crow nám udělala takovej výborný návod na to, jak se toho prostě nebát, jo. Když tě to dělá šťastným, tak to nemůže být tak strašný, že jo? Sheryl Crow už za malou chvilku, k tomu třeba Natasha Thomas nebo New Order.

Hezký večer, 8 hodin s vámi stále Kateřina Pechová, samozřejmě Hit Radio Classic, to nejlepší z 80., 90. a milénia. No a teď úplně neskutečná pecka. Tohle, dámy a pánové, jsou Stardust, Music Sounds Better With You.

posloucháte Hit Radio, za námi Kim Wilde a Kambodža. Hezký večer, pojďme si společně trochu zacvičit. Nebojte, nikam nechoďte, primárně v teoretické rovině, jo. Při mračení používáte víc svalů než při úsměvu. Takže kdyby náhodou vám někdo zas vyčítal váš výraz a to, že prostě se nějak tváříte, ksichtíte, mračíte, normálně, řekněte mu, že vy prostě cvičíte a je to tak v pořádku, na to máte plný právo, naopak by vás měli pochválit. No a pak, co se týče ještě právě toho, jak moc chceme cvičit, tak k otevření lahve vína potřebujeme, aby se nám aktivovalo 14 svalů. Taky je cvičení vaše vášeň. Jdeme na sever společně s Kabáty.

Just another day tady na Hit Radio. John Sekáda za námi. Krásný středeční večer vám přeju. Dáváme si spolu to nejlepší z 80., 90. a milénia. Díky, že jste u toho, že mě v tom nenecháte o samotě, pač takhle spolu si ty songy totiž užijeme mnohem víc. Už za chvilku, k tomu taky James, jeho Sit Down, nebo Rednecks, Cotton Eye Joe, ano, tahle legendární věc.

0: did you come from Cotton Eye Joe?
1: Cotton Eye Joe, Redneck se s námi v éteru Hit Rádia. To je jízda, co? No mít kamarády, to je taky pěkná jízda. Prosím vás, mít kamarády nás stojí průměrně 5 000 korun měsíčně. 5 000! To je strašně moc. To jsou peníze, které padají na takový ty brančičky, večeře, tahy po hospodách a barech. No a prostě na všechny ty společné akce, jo. Taky mají samozřejmě narozeniny občas, taky mají svátky, jo. Teď narozeniny to mají každý rok, to je strašný, že jo. Dobře, samozřejmě pak fajn, když i vy na svoje narozky nebo svátek se cítíte milovaní, máte ty kámoše, co vám to vrátí a taky utratí těch 5 000 měsíčně, jo. Takže samozřejmě je to drahý. Je varianta taky nemít kámoše, ale mít peníze, taky víc spánku a klidu, ale taky nudy, takže to za to asi úplně nestojí. No nebo se s nima můžete zkusit jenom volat. Jo, většinou už fungujeme na paušálu, že jo, tak to by bylo poměrně levn. No tak hele, od teďka s kámošema jenom volat, jo, a jednou za rok se potkáte. Skvělej plán. Monkey Business, Piece of My Life, právě teď, tak si to užijte.

0: Dance, posloucháte Hit Radio. Krásný středeční večer vám všem, co jste s námi. Blíží se 9. hodina a to znamená jediné. Já se s vámi pro dnešek loučím. Užijte si krásný zbytek středy a ať se vám zítra fantasticky vstává. Ideálně samozřejmě s naší snídaní šampionů. Docela ještě stihnem pár skvělých, unikátních hitů. Třeba Big Field, Saturday Night, jo. Taky Enrique Iglesias a taky tohle. Prostě Phil Collins, tak si to nenechte ujít a mějte se hezky. Ahoj.
1: Hit Radio.

0: Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu. Hit Rádio.
2: Nechám otevřený dveře, kdyby přišel déšť, nebo ztratila si cestou klíč.